0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Udělám si hezký ráno plný maličkostí, sladčíčej, ale před ním si pospím, nejsem na jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. Yeah.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru. Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
5: My name is Somber.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.
8: Right, babe.
7: Fine.

0: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Fajn, vždycky hot.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. I love the summertime. Fajn.
2: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
3: Venku dneska oblačno je zataženo, pardon, mikrofon mi nefungoval, tak ještě jednou. Venku dneska oblačno je zataženo, místy se můžou objevit přehánky odpoledne a večer na většině území místy. Déšť a potom i velmi silný bouřky, takže pozor, pokud večer někam pojedete, protože je pátek, většina z nás bude jezdit úplně třeba na chaty nebo tak nějak, tak jenom ať si počítáte. No a nejvyšší denní teploty dneska 23 až 28 stupňů Celsia.
1: Fajn. Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Jsme online. Online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
4: Na Přerovsku se zřítila 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Větrník byl už několik týdnů mimo provoz kvůli závadě a podle policie mohl k pádu přispět silný vítr. Jde o první podobný případ, který se kdy v České republice stal. Konec keců typu zelený nebo ekologický. Úplně bez důkazů. Evropská unie zavádí nový pravidla proti greenwashingu, takže firmy budou muset svoje ekologická tvrzení opravdu doložit. Cílem je, aby zákazník poznal, co je opravdu ekologický a v uvozovkách eko a co je jenom dobře znějící marketing. Pamatujete si miminko Charlie ze seriálu Hodně štěstí Charlie? Tak herečka slaví začátek posledního ročníku střední školy. Je jí 17 a sama říká, že z toho začíná mít pocit, že stárne. No, co máme říkat my, kteří jsme na právě tomhle seriálu vyrůstali?

přesně 6 hodinu raní při pátku 21. srpna. Dokázali jsme to, zase jsme přišli k tomu pátku. To znamená jedno jediný, před námi je ten vysloužený, vysněný víkend, který si všichni zasloužíme. No nic, hele, ještě než se tak stane, než k tomu víkendu dojdeme, pojďme se dát dobrý songy na rozjet. Stemper City Self-Aware, to si dáme, nebo teď už Role Model Sally When the Wine Runs Out. Tak krásný dobrý ráno. Morning Boost.

0: Tempest is self-aware, něco se nám dohrálo tady v Éteru Fajnů. 7 minut po 6 hodině ráno, krásný dobrý ráno všem. A pokud rádi chodíte na party a vždycky se bojíte nechat svůj drink, hlavně teda ženy, tak poslouchejte, protože studentky z Belgie, 5 studentek, vynalezly takový jako brčko, který by vás mělo upozornit na to, jestli vám náhodou někdo nehodil něco do pití, což si myslím, že je super. Funguje to na jednoduchým principu, prostě je to malá taková testovací trubice, která změní barvu za pár sekund. To vám má jakoby pomoct předtím, než byste si dali další lok. A přilákalo tenhle, byl to vlastně univerzitní nápad a přilákalo to jako velkou mezinárodní pozornost. Takže si myslím, že brzy tohleto bude moct být koupeno, budou to moct vyrábět a jsem zvědavá, no, jakože myslím si, že je to super, protože bezpečnost by měla být na prvním místě. Je teda smutný, že má pořád někdo zapotřebí dávat lidem něco do pití a nejenom ženám, ale i mužům, takže jenom abyste věděli, bude existovat takový brčko, který vám zálej okamžik dokáže říct, jestli náhodou vám někdo něco do toho pití nedal. Což si myslím, že je super, hlavně pro tu bezpečnost, jak už jsem říkala. No a my pojďme pokračovat, před námi Miles Smith, Neil Horan, Drive Safe, anebo na rozdíl Stephanie Harris, její Vertigo.
1: Dejte nám vědět.

0: ale může znít Fajn Radio po ránu. Mohom by Bumpy Ride, to je něco, co nám dohralo tady v éteru Fajnu. Bylo to takový trošku seknutý, ale to nevadí. Pojďme dál, pojďme se podívat, co nám bude hrát. Před námi Harry Styles, jeho novinka Dance No More. Protože tohleto poránu potřebujeme všichni. A taky je tady Benjamin. Song s názvem Dog Eat Dog. Zajímavý název, proč ne? Tak tyhle ty dvě pecky za malý okamžik tady v éteru Fajnu. Jen a jen pro vás, pro lepší ráno. Něco do vašich uší, něco prostě za ten volant, aby jsme neposlouchali furt to stejný, že jo? Tak jo, za chvilku je to tady. Morning Boost.
1: Fajn. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Slyšíš to? Potluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na čsob.cz.
10: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

David Guetta, Sia, Beautiful People. Máme pátek, vy posloucháte Fajn a pojďme si říct, kdo je nejhledanějším umělcem na Google. Nebudete tomu věřit, je to někdo, kdo už tady s námi není 17 let, ale stále je to absolutní popová hvězda. Je to Michael Jackson a je fakt tenhle ten rok jedním z nejvyhledávanějších, nebo vlastně je to nejvyhledávanější umělec na Google. Znovu vlastně zájem, velký zájem o jeho hudbu a má to zapříčinění právě díky tomu, že vyšel film Michael, který ho by the way v češtině dabuje i náš Žampi, který tady vysílá Fine Drive. A tak si říkám, hele, když už ovládl celý internet a vlastně ovládl částečně náš playlist. Vím, že ho tady sem tam hrajem, tak pojďme si dát nějakou songu, kterou mám třeba já osobně ráda, která si myslím, že je od něho jedna z těch nejlepších a která hodně mluví o tom, jak se vlastně cítil a jak se cítili lidé z jeho komunity. Takže Michael Jackson, They Don't Care About Us právě teď.

0: Also One Republic i Sunshine. Za 3 minutky, 6:45, no a tenhle ten čas je jen a jen váš, protože vy rozhodujete o tom, co budeme hrát dál, takže 724-634-634, pojďte si napsat jméno interpreta, název songu, který byste chtěli poslat a který by vám po ránu mohl udělat radost. Pokud to bude v rámci našeho playlistu, já vám velmi ráda vyhodím a ráda vám to samozřejmě do toho playlistu dám. A nezapomeňte, kdo dřív píše, ten dřív hraje. Takže ještě jednou, 724-634-634, pojďte dát vědět, co byste si rádi pustili po ránu. No a do té doby třeba Taylor Swift i Elizabeth Taylor. No a co bude dál, jak říkám, to už je jenom na vás. Morning Boost.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, Majku, Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
7: Oh! Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

Lost Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now? To nám dohralo tady v Éteru Fajnu 9 minutek do 7 hodiny raní. Krásný dobrý ráno všem, co posloucháte. No a co budeme hrát podle vás? Pojďme se na to podívat. Úplně první, kdo nám napsal, tak napsal: ahoj, tady Honza, co se moc nevyspal. Takže Martin Garrix a No Sleep zní poeticky, díky. OK, dáváme do playlistu. Taky je tady zpráva: dobré ráno, prosím Linkin Park, Crawling, pro všechny, co poslouchají. Děkuju. Káť, píše Katka. Katě, já se tím moc omlouvám, Crawling tady zrovna nemáme, ale za to dávám aspoň Linkin Park Numb. Doufám, že to může být. No a pojďme na to, tohle je playlist podle vás.

0: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
2: Mami, já mám řidičák.
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
5: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
6: Na internetu je hodně věcí.
7: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
6: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
7: Instagram, TikTok, YouTube.
6: Sleduj Fajn.
8: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
9: Venku dneska oblačno až zataženo, místy se můžou objevit přehánky. Odpoledne a večer na většině území déšť, místy i bouřky, které můžou být velmi silné. No a nejvyšší denní teploty dneska 23 až 28 stupňů Celsia.
7: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
6: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
7: Jsme online.
6: Online. Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
9: Apple chystá v Evropě řadu změn. Uživatelé dostanou větší možnost využívat alternativní obchody s aplikacemi mimo App Store. Firma ale zároveň přísní některá pravidla kvůli bezpečnosti dětí. Změny se dotknou i poplatků a způsobu, jakým Apple funguje na evropském trhu. Stanice metra Flora na lince A zůstane kvůli rekonstrukci uzavřená až do konce února. Otevření se tak oproti původnímu plánu malinko posouvá, a to o 3 měsíce. Cestující proto musí i dál počítat s náhradními trasami. Peněženku nechává doma stále víc Čechů. Podle nového průzkumu je mobil vůbec nejoblíbenějším způsobem placení. Preferuje ho až 37% lidí, zatímco obyčejnou kartu jenom 34% lidí. No a hotovost to pouze 21%. Upřímně, v dnešní době už se opravdu platí hlavně kartou nebo kartomobilem.
6: Fajn.
9: Pojďme se podívat i na silnice. Zatím jsou hlášeny jenom 2 dopravní nehody. Jedna z nich aktuálně na silnici 225 u obce Žatec, okres Louny. Tady se ztratilo osobní auto a strna. Pozor, hlášená je rozlitá látka na vozovce. Projíždějte tak opatrně. A nehoda osobáku a nákladňáku v Ostravě na objezdu v 56. až 35. kilometru na trase Přívoz Místek. Je tady neprůjezdný pravý jízdní pruh. Počítejte tady tak s menším zdržením.
10: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

dvě minutky po 7 hodině přesně, máme pátek 21. srpna, krásný dobrý ráno všem, co posloucháte, ať už jedete z práce do práce, nebo jenom prostě jste vstali brzo, což vůbec nechápu, ale jste naprostý frajeři. Tím, že máme pátek, tak to znamená, že hele, prostě nepřemýšlejme nad ničím, nepřemýšlejme a hlavně nedělejme, že pracujeme, prostě všichni víme, že nepracujeme, ani se nějak nepředřete dneska, je to úplně zbytečný. Pojďme se dát něco na dobrý ráno, před námi tady Swims, Mr. Know It All, nebo teď už All Time Low a společně s Black Bears, jejich monster. Tak ještě jednou krásný dobrý ráno. Morning Boost s Bendy.

předešlujem si jeho Mr. Know It All. To je něco, co nám dohrává tady, při pátku na fajnu. 9 minut po 7 hodině raní. A údajně, pokud pijete hodně vody, tak se vyhnete kancelářským dramatům. Jak je to myšleno? Hele, prostě jednoduše, čím víc vody vypijete, tím víc potřebujete na záchod. To přece dává smysl. No a samozřejmě, pokud jsou nějaký velký dramata kolem, tak se jich nemůžete zúčastnit a jednoduše můžete říct, že jdete na záchod. Je to nějaká nová studie, je to vlastně docela vtipný a je to vlastně pravdivý. Nejenom, že vlastně tím, že jako pijete vodu, tak to pomáhá vašemu tělu, abyste jako pracovali, abyste se fokusovali, abyste měli tu energii, no ale zároveň vás to nutí právě chodit na záchod. A nejenom to, že se vyhnete nějakým dramatům, nebo právě třeba je nějaká porada a řeší se něco, co se vám fakt řešit nechce, tak jednou už řekněte, nic hele, potřebuju na záchod a vlastně jste až moc busy tím, že potřebujete chodit na záchod. Mně to přijde vlastně cool a nejenom v tom, že se můžete vyhnout nějakým třeba small talkům nebo právě těm dramatům, který se řeší a který vás nezajímají, ale hlavně vám to dá trošku víc volna během dne, protože ta procházka na ten záchod a zpátky je vlastně taky docela fajn. A je to taková odpočinková činnost. Myslím si, že když sedíme za tím počítačem několik hodin denně, tak je to takový uvolňující. Pokud jste teda zrovna řidič, který veze balíky, tak tohle to úplně nějak udělat nemůžete, jo, protože tam nemáte ty kolegy, se kterými se bavit nechcete, ale minimálně třeba až dojedete zpátky na nějaký to depo, kde máte věci, tak jenom řeknete, hele, jdu na záchod a můžete jet domů. To je tak jediný, co mě k tomu napadá, pokud teda právě nepracujete v kanceláři. No nic, pojďme pokračovat, před námi Somber, Homebreaker, nebo teď už Ray, Where is my husband? Fine.

0: Slavíček, jeho cholerik. Něco se nám dohrálo tady v Éteru Fajnu. 20 minutek po 7 hodině. Krásný dobrý ráno a krásný pátek všem. Pojďme pokračovat v našem playlistu a pojďme si představit, co bude hrát dál. Před námi Lil Nas X Star Walking. Hymna, lolka neboli League of Legends. Tohle to si rozhodně dáme po ránu. Protože prostě proč ne? No a samozřejmě taky Offenbach a Norma Jean Martin. Potřebujeme se trošku probudit a potřebujeme se taky nabudit. Proto si dáme Overdrive. Také tady bude Malcolm Todd, jeho Earrings. Takže rozhodně zůstaňte s náma. Protože ty největší hity, jak říkáme, do vaší hlavy za malý okamžik. Morning Boost.
1: Fajn. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonařka. No to je Leko! Výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko. Žijeme s chutí.
8: Vždycky hot, vždycky hity.

0: takže jeho Star Walking, hymna z League of Legends.
1: Máme taky pátek.
0: 7:30 ráno. A pojďme si říct, že některé trendy, co se týče nějakého outfitu a nějakého oblečení, jsou někdy docela šílený. Jeden designer, který je právě z Británie, vymyslel kryt na telefon, který je prostě struhadlo, jo? Já si nedělám srandu, on vzal struhadlo, do něho udělal takový jako výřez jako na telefon, udělal tam i výřez na foťák a nosí to vlastně částečně i jako kabelku. Takže opravdu máte to struhadlo ze všech stran, takový to čtyřstranný, co vypadá jak obdélník. Držíte to za to mrdlo nahoře, můžete si za to zavěsit brýle, můžete si zapomotat sluchátka a můžete dovnitř toho vložit svůj telefon. Vypadá to zajímavě. Jediný, co bych tomu vytkla, je zadní foťák, protože ve chvíli, když chcete něco vzadu vyfotit, tak tam samozřejmě máte takový ty dírky právě na to strouhání, což můžete to brát jako umělecký záměr, když děláte nějaký fotky, ale asi nejsem takový velký fan da toho, abych řekla wow, tak tohle to bych fakt potřebovala. Tak kdybyste třeba měli rádi sbírku divných krytů, tak tenhle ten designer se jmenuje Daniel Idol, takže si ho klidně můžete najít, můžete se na to jít mrknout a třeba se buď inspirovat vyrobit si vlastní, anebo jednou to třeba půjde i do prodeje, tak si to můžete koupit. Mně to přijde jako zajímavý nápad, ale asi jako pro život úplně nepoužitelný, nebo vlastně do takového jako denního běhu mi to přijde opravdu nepoužitelný. By the way, tenhle ten designer předtím vytvořil třeba i kryt s teráriem a dalších spoustu takových zvláštních krytů, takže toto není jediná zvláštní věc, kterou tady nějak jako vymyslel. Je toho víc a pravděpodobně toho vymyslí víc, takže se určitě máme na co těšit. No a my pojďme radši pokračovat. Nico Santos před námi, taky Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life právě teď.

0: Tohle je Niko Santos, jeho Human Being. Něco se nám dohrává tady na Fajnu. 40 minut po 7 hodině, 20 minutek do 8. No a nechtělo by to trošku zrychlit? Já vím, že chtělo. Pojďme si dát něco do našich uší. Něco, co má energii, něco, co má vibe. Dáme si Shakiru, Burna Boy, Die Die. Vraťme se zpátky k fotbalovému míči, aspoň na chvilku. Možná někdo z vás ukápl slzičku, protože někteří fotbalisti končili s Fifou a s touhletou písničkou. Nicméně toto si za malý okamžik rozhodně dáme, takže buďte s náma a nebude to jediná songa, kterou si dáme. Před námi i Cameron Whitcomb, jeho Medusa. Trošku toho pátečního vibe už pojďme naladit. Všichni jsme hlavou už o tom víkendu. Nikomu z nás se nechce nepracovat, tak nepracujte, dělejte, že pracujte. Stejně to tak máme už od čtvrtka. Morning Boost.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. Skonto nabité.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

Ich Dai Dai. To nám dohrává tady na Fajnu. Máme pátek. Za 9 minutek 7. hodina, osmá hodina, krásný dobrý ráno všem, co posloucháte. No a pokud jste milovníci jakýchkoliv reality show, tak mám pro vás dobrý zprávy, protože tenhle ten příští měsíc, co jsem řekla fakt suprově, příští měsíc v září toho vychází spoustu a úplně jako první, co vyjde, je Love Island, který nás čeká už 7. září, taky nás čekají Zrádci, no prostě bude to nabitý. Vůbec nevím, co budu sledovat jako první, ale myslím si, že tenhle ročník, ať už Love Islandu třeba, anebo právě Zrádců, bude naprosto skvělej, protože třeba takový trailer na Zrádce vypadá hodně, hodně dobře. Takže si to nenechte ujít, pokud tohle to máte rádi, pokud rádi sledujete tyhle ty reality show. A my pokračujeme, před náma Pharrell Williams, jeho Happy, nebo Loy Red Eyes právě teď.

0: To nejlepší z hitparád.
1: To nejlepší ze streamu.
0: To nejlepší z TikToku.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit. Prázdniny, pádláč, paráda.
3: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.

0: který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Prezident Petr Pavel chce, aby Česko příští rok vydalo na obranu víc než 2% HDP. Podle něj je kvůli bezpečnostní situaci potřeba ve zvyšování výdajů pokračovat. O konkrétní částce se ale ještě bude jednat. Tomio Okamura se pustil do boje za toaletní papír ve vlacích Českých drah. Tady ta zpráva už je malinko starší, no ale například německý média se právě jemu malinko posmívali. Nebo ne přímo posmívali, ale zmínili ho. Prince Harry a Meghan údajně zvažují návrat do Spojeného království, a to i s dětmi. Jedním z hlavních důvodů má být jejich školní docházka. Po letech v USA by tak rodina mohla znovu zamířit do Velké Británie.

Poslední hodinka Morning Boostu je na svém startu. Krásný dobrý ráno všem, co posloucháte. Máme přesně 2 minutky po 8 hodině a máme hlavně pátek. To znamená, že víkend je za rohem a co víc si přát. No nic, pojďme si dát dobrou hudbu a pojďme to trošku rozhejbat. Eva Farna, její Perpetuum Mobile, nebo teď už Bruno Mars, I Just Might. Morning Boost.

Perpetuum mobile, to nám dohralo tady v Éteru Fajnu 9 minutek po 8 hodině ranní. Krásný dobrý ráno. No a možná budeme slavit úspěch, nebo respektive máme jednoho kandidáta na Oscary. Ještě to není úplně 100%, protože nominace ty budou až 15. prosince. Každopádně Česká filmová televizní akademie a televizní akademie vybrala dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato od Pepy Lubojaky, což je český kandidát na Oscara za nejlepší mezinárodní celovečerní film. Tenhle ten snímek je o tom, vlastně jako sleduje režisérčina bratra a dva bratrance, kterým závislost postupně vzala vztahy, domov a pocit bezpečí. Tenhle ten film vznikal 5 let a byl natočený na telefon. A už získal pár cen za nejlepší dokument, takže jsem zvědavá, jestli se tenhle ten kandidát dostane do nominací 15 filmů. Jak říkám, to se dozvíme už 15. prosince a samotný Oscary, ty se uskuteční až 14. března příštího roku. Tak držíme palce. Myslím si, že by to mohlo být super, kdyby se tam dostal nějaký takový český film, respektive dokument, který pojednává o lidských životech, což si myslím, že je velký plus k tomu, aby jsme se do těch nominací dostali, alespoň do těch nominací. Tak jo, jenom takový rychlý info a pokračujeme. Před námi Kygo Khaled, jejich Save My Life, nebo teď už Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It.

0: Jiří, Heleny, Good Life, to je něco, co sám dohrával tady na Fajnu. Krásný pátek všem a pojďme se podívat na to, co oznámili Mattel společně s UNEM. Oznámili mistrovství světa, nebo respektive světový šampionát, který se uskuteční už 11. listopadu právě v UNO. Ve hře UNO, to je takové, jak držíte ty karty a křičíte UNO, UNO, jo, několikrát za sebou. No a vítěz, který tohleto vyhraje, si odnese odměnu ve výši 50 tisíců dolarů, což je docela velká částka. Kdybyste chtěli náhodou, tak 11. listopadu v Los Angeles, pokud se vám tam teda chce letět. Ale napadá mě vlastně, pojďme si říct, v čem, v jaké hře jsme fakt dobrý, že bychom možná takový mistrovství i uvítali a sami bychom se do něho přihlásili. Třeba někdo právě máte to UNO a fakt nad tím přemýšlíte. Za mě je to Člověče, nezlob se. Ne, jakoby fakt se nezlobte, ale je v téhle hře fakt ještě dlouho mě nikdo neporazil. Co vy? 724634634. Jaká hra, karetní nebo klidně jakákoliv desková, by za vás byla pro vás ta vítězná, kdyby v ní bylo mistrovství světa? Pojďte rád vědět ještě jednou 724634634, ve který byste prostě byli mistři světa. No a do té doby si dáme nějaký pecky. Před náma David Guetta, tedy Swim, Stones and I. Gone, gone, gone. Tohle to si dáme. Během toho, co mi budete psát, v čem jste opravdu dobrý. Pojďte se prostě pochlubit. Pojďte se pochválit. V jaký hře jste prostě nepřemožitelný. Tak jo, 724634634. Morning Boost.
1: Největší číslo roku je tu. Nenechte si ujít zářijové vydání Vogue CS s Adélou Jergovou na obálce. Popstar nové generace popisuje svoji cestu z bratislavské Petržalky do West Hollywoodu. Poznejte nejžhavější fashion a beauty trendy nové sezóny. Naučte se vidět magii v každodenní realitě. Only in Vogue.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zde zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

Nobody Soldier. Ten nám tady dohrává na fajnu. Při pátku, krásný dobrý ráno, všem to posloucháte. A my tady společně řešíme hry, respektive v jaké hře jste opravdu master. A nebavíme se o těch počítačových ani konzolových, ale bavíme se o stolních hrách, ať už jsou to nějaký velký deskovky nebo obyčejné karty. Protože Mattel a Uno budou pořádat mistrovství světa v Unu, tak mě jenom tak napadlo, v čem si myslíte, že vy jste nejlepší, v čem by vás nikdo neporazil. Já jsem sama říkala, že je to člověče nezlob se, ale pojďme se podívat na vaše zprávy. Je tady třeba zpráva Výbušná koťátka. Ty miluju, ježišmarja, tak to je super, že tohle to někdo taky hraje. OK. Taky píše Jirka, já jsem master v prší. Ahoj, OK, OK. Taky je tady zpráva od Deny, ahoj do rádia, já jsem teda nejlepší v katanu. Hezký den, ahoj Deny. Wow. Tak jako být nejlepší v katanu, to je jako fakt klobouček dolů. A někdo tady ještě taky píše, právě v Uno jsem přeborník, asi se přihlásím. Hele, letenka do LA 11. listopadu, to je myslím, tak budeme držet palečky. OK, díky moc za vaše zprávy a pokračujeme.

0: Tohle to jsou Imagine Dragons, jejich Bad Liar. Za minutu 8:45. Posloucháte Fajn. No a proč se vyplatí poslouchat dál? Třeba kvůli tomuhle. Před náma Dominic Fight, jeho White Keys. Naprostá peska, která údajně měla zůstat v šuplíku. A nakonec je to rádiovej hit. Hrají to úplně všichni. A my nemůžeme chybět. Takže tohle to za malý okamžik, taky Miles Smith, Stargazing. Morning Boost.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. GenX.cz.
4: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
9: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
10: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
9: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
11: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

8. jeho Stargazing, to nám dohralo tady při pátku za pár minutek 9. hodina a to znamená jedno jediný. Morning Boost je u konce, no a začíná Music Boost. Dneska speciálně s Kristin, protože Andrejka tady není. Nicméně užijte si to i s ní a hlavně si užijte zbytek pátku. Čeká nás víkend, ten hlavně taky přežijte a hele, už se fakt moc nepracujte dneska, je to zbytečný. Tak mějte se krásně, slyšíme se v pondělí od 6 do 9. Doufám, že už konečně i s Fikem. A já už se opravdu poroučím. Mějte se, čau!

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Slyšíš to? To tluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: To je krásná kuchyň.
4: A jak je praktická.
5: To bych chtěla domů.
6: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
7: www.jnointeriér.cz.
8: Využijte váš prostor.
9: Největší hudební hvězdy.
10: This is Taylor Swift.
11: Hi, it's Harry Styles.
12: Hi, I'm Olivia.
13: Sleduj Fajn. Fajn.
14: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
15: Jsme online.
16: Jsme na DAB+.
15: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
17: Na Přerovsku se zřítila 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Větrník byl už několik týdnů mimo provoz kvůli závadě a podle policie mohl k pádu přispět silný vítr. Jde o první podobný případ, který se kdy v České republice stal. Konec keců typu zelený nebo ekologický. Úplně bez důkazů. Evropská unie zavádí nový pravidla proti greenwashingu, takže firmy budou muset svoje ekologická tvrzení opravdu doložit. Cílem je, aby zákazník poznal, co je opravdu ekologický a v uvozovkách eko a co je jenom dobře znějící marketing. Pamatujete si miminko Charlie ze seriálu Hodně štěstí Charlie? Tak herečka slaví začátek posledního ročníku střední školy. Je jí 17 a sama říká, že z toho začíná mít pocit, že stárne. No, co máme říkat my, kteří jsme na právě tomhle seriálu vyrůstali?
18: Fajn. Nehoda aktuálně na Masarykově náměstí v Hranicích, okres Přerov, tady jsou dvě havarovaná vozidla, hlášená je i překážka na vozovce, projíždějte tak se zvýšenou opatrností. Nehodu dvou osobáků taky hlásí Olomouc, a to v ulici Domovina, i tady je hlášená překážka na vozovce, znova projíždějte opatrně. No a nehoda aktuálně i v ulici Partizánská v Prostějově, tady je nehoda osobáků a kola, na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce, hlášené je i možné nebezpečí, takže pokud máte možnost, ulici se raději vyhněte.
19: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
20: Music Boost.

0: vím, já jsem se s vámi loučila. Je to 10 minut zpátky a bohužel Kristin má zpoždění. Můžete se klidně podívat na její Instagram, kde píše, že má hodinový zpoždění vlaku. Takže vám to tady jenom tak hezky otevřu, řeknu vám krásný dobrý odpoledne všem. Máme 9:02 po a dáme si Give Me Five. Do té doby snad už teda Kristin přijde, budeme jí fandit. Tak jo. Před námi třeba Rosalind, Snap, Alex Warren, Michael Jackson, Huge, strašně moc skvělých men, takže si to užijte 10 minutek jen a jen pro vás.
1: Music Boost

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělý mood, non-stop. Stop, stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.
3: Největší číslo roku je tu. Nenechte si ujít zářijové vydání Vogue CS s Adélou Jergovou na obálce. Popstar nové generace popisuje svoji cestu z bratislavské Petržalky do West Hollywoodu. Poznejte nejžhavější fashion a beauty trendy nové sezóny. Naučte se vidět magii v každodenní realitě. Only in Vogue.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinsko-americká zábava.
6: Yes, so.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinsko-americký víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
9: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
10: Vyslev se na to, Franto!
11: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.

Za tu dobu, co jsem tady nebyla, tak musím říct, že ale playlist je skutečně nabitej. Tohle je Taylor Swift, Shake It Off. Posloucháte Fajn, posloucháte Music Boost, Kristin, ano, už jsem tady. Hele lidi, pojďme si říct, možná vás to taky postihlo, jo? Možná je nás víc, kdo jsme v tom železniční koridoru mezi Prahou a Českým Brodem zastavila závada na vedení. Já jsem si stihla všimnout, že opravdu dá se víc, takže pokud i vás to zasáhlo a rozhodila vám to trošku plány, tak nebojte, jsme to všichni společně. Kdo jste zvolili auto, tak... Věřím, že jste dneska možná udělali líp, já auto nevlastním, takže jsem neměla na výběr, ale to nevadí, jsem tady a můžeme pokračovat dál, můžeme to tady startovat. Teď už Rugail, Wishful Thinker a mějte krásný dopoledne. Na Fajnu!

Rugale, Wishful Thinker, posloucháte Fine, posloucháte Music Boost. No a když už jsem přišla takhle pozdějc, tak jsem ale přišla asi jednou velkou novinkou, respektive Spotify nově řeší jeden z největších problémů běhání, když vám dojde dech, ale zároveň vám hraje úplně špatná písnička, že jo, známe to. Představilo Running Mode, kde si nastavíte dílku běhání, tempo nebo typ tréninku a Spotify vám prostě podle toho poskládá hudbu, jo, úplně přesně. Navíc vychází z toho, co normálně i posloucháte, takže žádný náhodný playlist plný písniček, který byste si sami nikdy nepustili. Má tam být i hlasový koučování a různý tréninky, včetně intervalů, což je mega cool. Zatím je to jenom pro prémium ve vybraných zemích, k nám to má dorazit později, takže my se na to ještě budeme muset počkat, ale je hustý, že něco takového vůbec vzniklo a moje otázka je jednoduchá. Pomůže vám vlastně při běhání dobrá hudba, nebo jste schopni běžet do zvuku třeba vlastního funění? No, pomáhá vám, pokud běháte, 724-634-634, dejte mi tohle vědět, protože mě by to zajímalo, já nejsem úplně běžec, ale jestli běháte, tak pomáhá vám hudba, 724-634-634, narychlo pište, my si dáme jeden song, pak se vrátím, teď už Somber, Homewrecker, na Fajnu.

0: Sombr, jeho homebreaker tady u nás v Music Boostu na Fajnu. No a lidi, řešili jsme docela jednoduchou otázku, jak to máte s během? Dokážete si představit běhat bez hudby? Nebo ji potřebujete, nepotřebujete? Jak to máte? To jsem se ptala. Taková jednoduchá otázečka. No a přišlo mi hnedka několik odpovědí. Napsala třeba Terka, ahoj, já bez hudby zásadně neběhám, potřebuju nějaký rychlejší songy. Jinak mám pocit, že běžím asi 3 kilometry a potom uběhnu se 2 kilometry. OK, jako je pravda, že asi to dokáže podpořit tu rychlost nebo tu náladu celkově, ten postoj k tomu. Matěj napsal, mně je hudba při běhání úplně jedno, já potřebuju slyšet svoje okolí a hlavně se soustředím na to, abych se po 5 minutách nautočila a nešel domů. OK, někomu zase asi pomáhá ticho nebo klid. A pak přišla ještě jedna úplně dokonalá zpráva. Ahoj, já když běžím takzvaně jen v nejvyšší nouzi, tak spíše za zvuku volnoběhu autobusu, který se snažím stihnout. K tomu by mi asi leda hrál song Vrm Vrm, nebo ředitel autobusu. Děkuji za tuhle zprávu, ta mě velice potěšila, pobavila, protože cítíme lásku k běhu úplně stejně. No nic, my jdeme dál, tady jsou další skvělý songy. Hele, pokud vás cokoliv dneska třeba naštvalo, někdo, něco, tak tohle to je zaručená dobrá nálada. Tohle to je Lukas a Steve. Up till down. Tak to si tady dáme za malou chvíli společně. Pak tady bude ještě třeba Olivia Rodrigo, Justin Bieber. Ještě něco do té hodky stihneme, tak vydržte a za chvíli půjdu zpátky. Music Boost. Music
1: Boost. Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto. Chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz. Skonto
3: nábyt. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: Neon, hudba, lidi a noc, na kterou jen tak nezapomeneš. Tohle je Mizuno Neon Run.
1: Přesně tak, už 29. srpna bude v Praze v Bohunicích Mizuno Neon Run. 5 kilometrů plných světel, LED zone, laserů, mlhy a hudby. A teďka počkat, chápu, ne všichni jsme tady běžci, ale nejlepší je na tom, že vy vůbec být běžec nemusíte. Můžete běžet, můžete jít, nebo si prostě užít celou tu neonovou atmosféru. To znamená, je to prostě úplně pro každýho, pro rodiny, pro kamarády, pro běžce, kdo si chce samozřejmě zaběhnout nějaký skvělý čas, tak taky může. Ještě takhle ve zlepšený formě plný světel. Teďka pozor, ve Fine komunitě u nás na Instagramu máme soutěž o 20 registrací, respektive jeden člověk může vždycky vyhrát 4 registrace, takže vzít sebou partu kamarádů, rodinu, koho chcete. Pravidlo je vlastně úplně jednoduchý, stačí nám odpovědět na jednu otázku. Přemýšlím, jestli vám ji řeknu, spíš ne. Najdete ji v té komunitě. Na Instagramu jmenujeme se tam jako Fine Radio, takže nás tam rozhodně najdete, nebojte se. Tam to všechno najdete, ty podmínky, takže jestli chcete zakončit léto trochu jinak než dalším večerem na gauči, mrkněte na náš Instagram Fine Komunitu a zapojte se, protože už dneska, a naopak už dneska se vyhlašuje vítěz. A jestli si říkáte, že 5 kilometrů nedáte, tak nebojte. V cíle ještě na vás čeká neonový jednorožec. To už je podle mě dostatečná motivace. Co říkáte?
0: Nejbarevnější běh léta. Mizuno Neon Run 29. srpna v Praze. Víc na neonrun.cz.
1: Teď už Olivia Rodrigo, Drop Dead na Fajnu.

0: Ať to byla Olivia Rodrigo, Drop Dead, poslední song, co jsme stihli v téhle hoďce. Ještě tři jsou před náma, rozhodně nikam neodcházejte. No a my se za chvíli zase slyšíme, dáme si rychlý hot news a pak budu zase zpátky na fajnu.
1: Nový tracky.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
4: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh! Oh!
5: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
0: Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: 9.59, no a tady jsou hot news od Míši. Apple chystá v Evropě řadu změn. Uživatelé dostanou větší možnost využívat alternativní obchody s aplikacemi mimo App Store. Firma ale zároveň přísní některá pravidla kvůli bezpečnosti dětí. Změny se dotknou i poplatků a způsobu, jakým Apple funguje na evropském trhu. Stanice metra Flora na lince A zůstane kvůli rekonstrukci uzavřená až do konce února. Otevření se tak oproti původnímu plánu malinko posouvá, a to o 3 měsíce. Cestující proto musí i dál počítat s náhradními trasami. Peněženku nechává doma stále víc Čechů. Podle nového průzkumu je mobil vůbec nejoblíbenějším způsobem placení. Preferuje ho až 37% lidí, zatímco obyčejnou kartu jenom 34% lidí. No a hotovost to pouze 21%. Upřímně, v dnešní době už se opravdu platí hlavně kartou nebo kartomobilem.
1: Fajn. Music Boost.

0: Ahoj lidi, startujeme konečně tady už společně druhou hodinku Music Boostu 10.01, to je ideální čas to tady odstartovat. Hele, to, že se může chodit na party v jakémkoliv věku, to je jakoby jasný, ale že nám to vlastně pomáhá s psychikou, to je vlastně docela novinka, za chvíli probereme, tak rozhodně vydržte, ať máte o jeden důvod navíc jít zase na nějakou party, jo, tak vydržte a teďka si dáme skvělý bangry. Budou tady Coldplay, bude tady Dio, ale teď už Damiano David, Tyler, Neil Rogers, Talk to Me na fajnu.
1: Music Boost.

Tohle to byl Dio, End of Beginning, posloucháte fajn, máme 10-10, krásný čas, něco si rychle přejte. No a kdo říká, že po 40 už se nechodí pařit? Protože podle jednoho průzkumu to může být dokonce dobrý pro psychiku. Ptali se 136 žen po 40 a 91% z nich řeklo, že jim chození do klubu a na party zlepšuje jakousi pohodu. Takhle, myslím si, že tahle informace rozhodně nemusí být jenom pro ženy 40+, ale říkám si vlastně jako proč ne, pustíte si že hudbu, potkáte kámošky, zatancujete si a na pár hodin prostě vypnete. Nemusíte řešit práci, povinnosti, ani to, co vás čeká další den. Nejlepší je, že některý z těch žen přiznali, že se v klubech kvůli věku občas necítí úplně přirozeně, jako kdyby se na dveřích bylo napsáno vstup pouze do 29 let. Přitom taneční parket podle mě fakt nemá datum spotřeby. Jestli se vám chce tancovat, tak prostě tancujte. Takže až příště uvidíte v klubu někoho, komu je třeba přes 40, neříkejte si, že tam zabloudil. Možná je tam právě proto, aby si zlepšil tu náladu, tak přemýšlejte nad tím takhle pozitivně. No a lidi, pokud ta psychika není úplně ready, tak možná stačí fakt jenom do toho klubu. Tak si to pamatujte a teďka jdeme dál. Kill It, Love, Tied Up na fajnu. Fajn.

Kleso, Good Neighbors, jejich Home. Posloucháte Fajn, posloucháte Music Boost. No a říká vám něco Niall Horan, mega známý zpěvák, tak má takový menší problém, takový menší trouble, má tolik písniček, že neví, co dá do setlistu do svý příští tour. A pomoct mu může vlastně úplně každý. Za chvíli tohle probereme a taky si samozřejmě dáme nějaký skvělý songy. Bude tady třeba Tate McRae nebo taky Zara Larsson, Lush Life, to všechno do pár minut, tak si na to počkejte na Fajnu.

0: CZ. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
3: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
4: Slyšíš to? To tluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
6: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
7: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
11: My name is Somber.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.
15: Right, babe.

Glass Animals, taky Endure, Heat Waves nám dohrál právě teďka. Posloucháte Fajn, posloucháte Music Boost. Niall Horan vám právě teď dal docela vlastně nebezpečnou moc. Chystá totiž nový turné Dinner Party a má jeden problém. 4 alba a do setlistu se prostě všechno nevejde. Takže se rozhodl, že to nechá na fanoušcích. Ty teďka můžou vybrat až 20 písniček, které chtějí slyšet na koncertě. A vlastně je to jako úplně geniální nápad, protože každý máme tu jednu písničku, u kterých si říkáme, jestli tuhle nezahraje, tak jsem sem vůbec nemusela chodit. Já bych ale asi měla trošku strach dát takovou moc internetu, protože co když všichni vyberou hity a moje oblíbená písnička se tam nedostane. Každopádně, Nile, jestli někdy nebudeš vědět, co dál, tak víš, kam se asi obrátit. A nebojte, až jednou nebudeme vědět, co vám máme hrát my, tak přijde třeba řada na vás. No, ale teďka každopádně rozhodně víme, co máme hrát. Je to Viktor Kál, je to Grey 256 a je to jejich Jak vypadá den. Pojďme na to, na Fajnu.

0: byly Topic, Fireboy, DML, taky Nico Santos, jejich Buddy, posloucháte fajn. No a lidi, my se za chvíli podíváme na novinky v hudbě, protože zase vyšly novinky, máme dneska New Music Friday, tak na to za chvíli mrknem a mezi tím si dáme tuhle sice starou, ale furt dobrou pecku. Tohle to je nikdo jiný, nebo není nikdo jiný než Rihanna. Taky Calvin Harris, We Found a Love. Tenhle song má na YouTube přes 1 miliardu zhlédnutí, což je dost, 14 let starý song. My ho tady sice máme, ale je furt dobrý. Neříkejte, že ne. Za chvíli tohle na fajnu, tak se na to počkejte. Music Boost.
1: Fajn. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richardem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: prášky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: New Music Friday je tady. Lidi, tohle duo opravdu nikdo nečekal. Krištofa tam slyšíme jasně, ano, tohle je Krištof, kapela, ale s ním na featu, jak se říká, je Sergej B. Sergej Barakuda. Je to zvláštní kombo. Movie Stars, to je ten song, pokud by vás tohle kombo zaujalo, tak rozhodně ukládejte, přidávejte na playlisty. No, zajímavé, zajímavé. My jdeme dál, tohle to totiž nekončí. Jdeme dál na zajímavý dua. Možná to nikdo nevíte, ale Grey 256 a Dorian mají něco společného. A mají společnou stejnou krev. Takhle se jmenuje ten song, Stejná krev. Vidíš to, že máme stejné slzy, možná na kou... Ano, jsou to sourozenci, jsou to vráchové. A konečně se povedlo dát dohromady společný song. Miluju, jakože tenhle song mě fakt baví. Grey se taky po dlouhý době vrátil k rapu čistýmu, protože teďka odskočil trošku k rockovějšímu jako vibu. Já bych dala krásných 9 z 10. Pojďme dál, pojďme dál. Podíváme se na chvilku i do zahraničí. Mac Miller. Ten tady sám sice už není. Ale i tak nám byl vydán takhle release a ještě furt je v extrémně dobrý kvalitě, fanoušci si to extrémně cenějí. Tenhle song se jmenuje Butterflies a zní extrémně dobře, takže užívejte, zavzpomínejte takhle na Mac Millera a my jdeme zase dál. Teď už další skvělý naše bangry.
1: Fajn, hudba, kterou nemusíš hledat.
0: Fajn. Tiffany Aris, Vertigo na nás čeká a pak taky třeba ještě Juice WRLD. Právě teď na Fajnu.

0: Tohle všechno na našich socials.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
6: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
2: Online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
3: Máme 11.02, tady je Míša a její hot news.
4: Prezident Petr Pavel chce, aby Česko příští rok vydalo na obranu víc než 2% HDP. Podle něj je kvůli bezpečnostní situaci potřeba ve zvyšování výdajů pokračovat. O konkrétní částce se ale ještě bude jednat. Tomio Okamura se pustil do boje za toaletní papír ve vlacích Českých drah. Tady ta zpráva už je malinko starší, no ale například německý média se právě jemu malinko posmívali. Nebo ne přímo posmívali, ale zmínili ho. Prince Harry a Meghan údajně zvažují návrat do Spojeného království, a to i s dětmi. Jedním z hlavních důvodů má být jejich školní docházka. Po letech v USA by tak rodina mohla znovu zamířit do Velké Británie.
0: Fajn.
3: No a pojďme ještě rychle na dopravu. Nehoda se koná na silnici 336 u obce Horka, okres Kutná Hora. Havarovaly tam dva osobní automobily. Překážka je na vozovce a průjezd je se zvýšenou opatrností. Nehoda taky proběhla v ulici Znojemská v obci Třebíč. Tam havarovaly tři osobní automobily. Překážka na vozovce a průjezd je taky se zvýšenou opatrností. No a do Třetice taky nehoda v ulici Doubská v obci Liberec. Taky havarovaly dvě vozidla a probíhá vyšetřování nehody. Lidi, pokud jste za volantem, tak nespěchejte, jeďte hlavně opatrně.
0: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Music Boom.

0: Fajn.
1: Ahoj lidi, startuje třetí hodinka Music Boostu. S váma pořád Kristin a pojďme rozebrat jednu věc. Některým lidem přijde úplně normální poslat 3minutový podcast. Místo jedné věty, druhá půlka lidstva by za to nejradši blokovala kontakt. Dneska mě zajímá, do jakého týmu patříte vy. Za chvíli probereme online komunikaci, tak vydržte se mnou. Mezi tím třeba skvělý bangry, Naked, Portugal The Man, Glide, ke Olivia Rodrigo, v téhle hoďce třeba i Kellyn. Eva Farná, bude toho tady prostě hodně, ale teď už pojďme to odstartovat. Music Boost. Začne to David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. Na Fajnu.

vás to byl Naked, taky Portugal The Man i Glide. Posloucháte Fine, posloucháte Music Boost. No a jsou lidi, kterým napíšete, co děláš, a během 10 vteřin vám přijde 3minutová hlasovka. Pak jsou lidi, kteří by radši napsali román, než aby jednou zmáčkli mikrofon. Takže dneska mě fakt zajímá jediná otázka. Jste tým hlasovka nebo tým textovka? To už můžete psát samozřejmě. Já vám dneska musím jako přiznat jednu věc. Já jsem přesně ten typ člověka, co posílá několika minutový hlasovky. Ano, je to tak. Někomu chci říct jednu věc a najednou je z toho podcast na pokračování. No, tak protože mě prostě jako nebaví psát. Hele, včera se to stalo tohle, pak ještě tohle a to a to a to. To bych u toho strávila třeba 10 minut, tak tohle to radši nahraju a jedu. A samozřejmě na konci řeknu, promiň, že je to tak dlouhý, i když přesně vím, že ten člověk si na to u mě už nejspíš jako zvykl. Zároveň úplně chápu lidi, kteří ty hlasovky jako nesnáší, protože když vám přijde zpráva dlouhá 3 minuty, už to není zpráva. To je takový spíš jako úkol, musíte si, že jo, najít ten čas, teďka sluchátka, klid a ideálně potom už i jako občerstvení, popcorn, že jo, protože víte, že to bude záživný. Takže jsem zvědavá na vás, jste tým hlasovka nebo tým textovka? 724-634-634 a hlavně kolik minut už je podle vás hlasovka, ze kterou by měl přijít automaticky trustation. No, a zvlášť od té doby, co když vás Instagram po minutě nezastaví, že jo, když vás zastavoval, tak to ještě bylo dobrý. Hele, přišly mi už nějaký zprávy, přišlo mi, ahoj, za mě nejlepší hlasová zpráva, každý mě poslouchá, ale stejně to nedoposlechne, pak se doptává, takže to musím psát celý znova a je to dlouhý. S pozdravem Terka, no, ale to je přesně na tom to nejhorší. Takhle se vlastně poznají ty praví kamarádi, by se dalo říct. Ty, co si poslechnou celou vaši hlasovku. Hele, taky píše Denča, tady dvakrát Denči. Ahoj, jsem tým zpráva, s pozdravem, ahoj, zase hlasovka, za mě hlasovka. Zatím vyhrává asi hlasovka, pište dál a my jdeme na další songy. Oliver Rodrigo, Stupid Song, právě teď, na Fajnu.

0: to je tedy Swims. Jo, Bad Dreams, dohrává nám to právě teďka tady u nás na Fajnu. Při pátku. A lidi, řešili jsme jednoduchou otázku, a to, jestli jste tým hlasovka, anebo normálně textová zpráva. A jako s vašima odpověďma se roztrhl pytel a přišlo mi neskutečně moc odpovědí. Děkuju samozřejmě za ně a my jdeme na vaše odpovědi. Káťa napsala, ahojky, jsem rozhodně tým hlasovka, ať už posílám nebo přijímám. OK, díky moc. Taky napsala Leo, ahoj, jsem tým hlasová zpráva. Taky přišla ještě jedna zpráva anonymně, tak když tak se můžeš ještě podepsat. Já jsem tým hlasovka, ale vím, že to zase bude na 3 minuty a on si to celé neposlechne, tak mu radši zavolám. Oh, to si nám vlastně možná teďka rozšifrovala celou jako, nebo rozšifroval celou jako tady tu problematiku. Prostě možná je nejlepší rovnou zavolat. I když zase hodně lidí má problém s voláním, no je to takový složitější. Taky přišla zpráva, ahoj, jsem tým textovka a dlouhý hlasovky nesnáším, možná proto, že chodí v nejméně vhodnou dobu. Jo, to je možná takový to, že si to chcete poslechnout, ale úplně na to nemáte čas, musíte na to udělat ten klid, že jo, právě. Hele, tady ještě zpráva. U mě určitě hlasovky, jsem ukecená, lidi kolem mě to nesnáší, no, to jsme na tom podobně, takže... Hele, asi jsme se shodli, že hlasovky jsou pro hodně lidí lepší, ale taky hodně lidí nesnáší. Tak a tím bych to ukončila.
1: Fajn rádio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz. Skonto na
1: byte. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
0: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na Dvořákova.

0: Žik. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
3: Prázdniny, pádláč, paráda.
4: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
3: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: To je boží kuchyň.
7: A jak je praktická.
8: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
6: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
7: Je skvělá. Vyťardo.
8: www.jninteriér.cz.
9: Využijte váš prostor.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
13: Fajn.

Tiesto, to je Kellyn, taky Sofian Mešmeš a jejich pistácie, tady u nás na Fajnu. Takhle při pátku. A konečně máme sport, ve kterém bych možná měla nějakou šanci. UNO, ta karetní hra, totiž chystá vlastní mistrovství světa. A vítěz dostane 50 000 dolarů, to je vlastně docela fajn. Kvalifikace začínají už na konci srpna a dostat se tam může přes online turné v mobilní aplikaci. Já se musím přiznat, tohle je jako zajímavý, ale já třeba jsem na základce vyhrála Člověče nezlob se, takový turnaj, prostě na základce jsme měli a já to vyhrála. Takže samozřejmě mám pocit, že mám za sebou velmi slušnou kariéru v deskových hrách. Ale teď mě vlastně zajímá něco jiného. Kdybyste si mohli vybrat jakoukoliv hru deskovou nebo karetní a udělat s ní mistrovství světa, v čem byste chtěli soutěžit? V čem byste vynikali? 724-634-634. Protože já bych strašně chtěla třeba vidět mistrovství světa v dostizích a sázkách, jako jo, finále, obříhala komentátoři napětí a nikdo tam úplně klidně prohraje všechno, protože mu došly peníze na koně. Takže za mě UNO klidně. Ale co by podle vás mohlo být dost zajímavý jako mistrovství světa? V jaký hře? 724-634-634, dejte mi to vědět, v čem byste vynikali, co byste chtěli. A teď už další skvělý bangry. Eva Farná bude, Perpetuum Mobile a taky Malcolm Todd Earrings právě teďka na Fajnu.

0: mobile, posloucháte Fajn, máme 11.42, ano, a my jsme řešili takovou banální otázku, ale prostě teďka prostě vzniklo mistrovství světa v karetní hře Uno, no ale mě zajímá, v čem byste vy chtěli ideálně tak soutěžit. Já jsem se vám i přiznala, že já, když jsem byla malá na základce, tak jsem vyhrála turnaj v Člověč nezlob se, no a vy mi píšete úplně dokonalý odpovědi. Přišla mi jedna zpráva, v Černém Petrovi by to mohlo být super. Actually, to by mohlo být actually fakt jako sranda. Tady někdo píše přesně za mě dostihy a sásky, taky Nelča píše za mě by to mohlo být ve hře dostihy a sásky. A tady přišla ještě skvělá odpověď od Kamči. Ahoj Kami, děkuju za tvoji zprávu. Pexeso, za těch mých 27 let mě nikdo ještě neporazil, takže bych možná našla soupeře, který je lepší než já. Wow, to je jako... Ale to už možná někde existuje, ne? No nic, to jsme se ještě nedozvěděli, tak třeba uvidíme příště. My jdeme samozřejmě dál, budou tady skvělý songy, bude tady Sombr, bude tady DJ Fresh a Rita Ora, takže za malou chvíli bude party. Počkejte si na to, tady u nás na Fajnu. Music Boost.
1: Fajn. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko! Výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko. Žijeme s chutí.
5: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
9: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Sombra, jeho Back to Friends. Posloucháte Fajn, posloucháte Music Boost. No a lidi, Youngblood si zlomil nohu, to asi jste možná postřehli, ale evidentně zapomněl, že by to mělo znamenat klidový režim. Takže se objevil na festivalu s nohou v sádře, sedl na invalidní vozík a nechal se fanoušky crowdsurfovat nad hlavama. Já si říkám, že tohle je přesně ten moment, kdy už máte na koncertě tolik energie, že úplně zapomenete, že byste možná měli být doma s nohou nahoře. Protože normální člověk řekne, mám zlomenou nohu, budu odpočívat. Ne, Youngblood, mám zlomenou nohu, pošlete mě do davu. A upřímně fanoušci museli mít taky docela jako důvěru, pojďme si říct, na rovinu, protože když vás někdo požádá, ať ho ve vozíku zvednete nad hlavu, tak první myšlenka asi není, jasně, v pohodě, hele, každý den to dělám, ale zvládli to. A Youngblood taky ukázal, že ani sádra ho od koncertování prostě neodradí. Já jenom doufám, že až příště někdo z publika uvidí vozík, tak nebude automaticky čekat, že začíná crowdsurfing, protože to takhle není. Je to nebezpečný, nedělejte to. Pojďme radši dál. Robin Schulz, Sigala, Zoe Weiss, AM2PM, to nás čeká a taky ještě Beyoncé potom. Tak tady rozhodně zůstaňte a laďte fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
0: All the fine. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Pojďme ještě rychle na počasí. Dneska v Česku čekají místy silný bouřky, vydatný déšť a snárazy větru. Hlavně odpoledne a večer maxima zhruba 23 až 28 stupňů Celsia. Takže takhle to vypadá dneska.
3: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
2: 12.02, no a máme tady Míšu a její hot news.
4: Na Přerovsku se zřítila 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Větrník byl už několik týdnů mimo provoz kvůli závadě a podle policie mohl k pádu přispět silný vítr. Jde o první podobný případ, který se kdy v České republice stal. Konec keců typu zelený nebo ekologický. Úplně bez důkazů. Evropská unie zavádí nový pravidla proti greenwashingu, takže firmy budou muset svoje ekologická tvrzení opravdu doložit. Cílem je, aby zákazník poznal, co je opravdu ekologický a v uvozovkách eko a co je jenom dobře znějící marketing. Pamatujete si miminko Charlie ze seriálu Hodně štěstí Charlie? Tak herečka slaví začátek posledního ročníku střední školy. Je jí 17 a sama říká, že z toho začíná mít pocit, že stárne. No, co máme říkat my, kteří jsme na právě tomhle seriálu vyrůstali?
2: Fajn. Pojďme ještě rychle na dopravu. Na silnici 27 u obce Čachrov, okres Klatovy, je nehoda. Probíhá tam vyšetřování nehody. Hrozí tam taky nebezpečí, protože osobní auto nejelo do svodidel, tak rozhodně na to dávejte pozor. Mějte to na paměti. Taky nehoda na 21. kilometru ve směru D1 je komunikace dočasně uzavřená. Na místě zasahují složky, protože se tam taky stala nehoda, takže rozhodně objeďte to. A taky nehoda na D10 mezi kilometrem 28 a celá 1 až 28, tak tam se taky stala nehoda, zatím nevíme podrobnosti, když tak budeme informovat celkově, pokud jste za volantem, tak jeďte opatrně.
3: Fajn. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
5: Music Boost.

taky poslední hodinka Music Boostu s váma pořád Kristin. Poslední dobou se to tady hemží soutěžema a já mám pro vás další. Za chvíli vám dám tip na jednu naší soutěž, kde můžete jak soutěžit, to vám řeknu za malou chvíli a taky o co. Mezi tím si samozřejmě dáme skvělý playlist. Bude tady Bella Kai, v téhle hoďce stihneme taky Zaru Larsson, taky Damiana Davida Rugel, bude toho tady hodně, tak rozhodně vydržte. Teď už Gracie Abrams, That's So True. Na fajnu. Music Boost.

0: Českých Budějovicích. Fajn.
1: Přesně tak, lidi, jestli máte rádi taneční hudbu, tak teďka zpozorněte 28. ještě jednou a 29. srpna ožijou Český Budějovice, akce Město lidem, lidé městu. Fajn Radio u toho samozřejmě nebude chybět společně s našima interpretama Next Generation, jako je Rugail, Saranov nebo taky Danny Hudson. Tyhle lidi tam vystoupí, ale letos se chystá ještě něco trošku jiného. Poprvé se tam v rámci akce objeví Obsidian Private House Sanctum. House, Deep House, Electro, tajná noc na neznámém místě přímo v centru Budějovic. A teď to nejlepší, dovnitř se dostane jenom 200 lidí. Jenom 200 lidí. A protože Fajn Radio je partnerem celý akce, máme pro vás šanci dostat se mezi ty vyvolený. Na našem Instagramu právě teďka soutěžíme o vstupy na tady ten Obsidian a vyhraje 5 z vás a každý bere vstup pro sebe plus jednoho kámoše nebo kohokoliv, koho vezmete sebou. Takže běžte na náš Instagram, jsme tam jako Fajn Radio, zjistěte, jak se zapojit. A kdo ví, třeba právě vy za pár dní dostanete adresu, secret location a svůj unikátní vstupní kód. Ale pšt, místo vám zatím neřekneme. Takže běžte na náš Instagram.

toho byla Miley Cyrus, její Flowers, no a my pokračujeme dál, protože tady máme samý skvělý bangry, třeba tenhle. To je naše Zara Larsson a její Lush Life, tak za chvíli zaspíváme, zatancujeme, všechno bude za malý moment.

0: Vinci ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Největší číslo roku je tu. Nenechte si ujít zářijové vydání Vogue CS s Adélou Jergovou na obálce. Popstar nové generace popisuje svoji cestu z bratislavské Petržalky do West Hollywoodu. Poznejte nejžhavější fashion a beauty trendy nové sezóny. Naučte se vidět magii v každodenní realitě. Only in Vogue.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

OK, tenhle song už jsem neslyšel extrémně dlouho. Tohle byl Alan Walker, Tomin Harket, Dark Side. Posloucháte Fine, posloucháte Music Boost. A teďka pozor, hlavně studenti. Detroit právě objevil nejlepší motivaci k docházce do školy. Jsou to peníze, jak jinak. Žáci druhého stupně dostanou za perfektní docházku $50 týdně. Středoškoláci dokonce stovku. Takže zatímco u nás přijdeš do školy, nebo přijde do školy a dostanete maximálně pochvalu od třídní, v Detroitu to rovnou zaplatí. A kdyby to zavedli i u nás, tak se podle mě první týden přihlásí i lidi, co už školu dávno dokončili. A budou jako dobrý den, já bych si přišel pro tu stovku a klidně mě zkoušejte, jsem zoufale motivovaná.

0: to byl Damiano David, Born with a Broken Heart. Posloucháte Fajn, posloucháte Music Boost, no a my pokračujeme dál. Nezastavujeme, protože tady máme další skvělý bangry. Hvězda naší Next Generation, Rue Gale. Poslední dobou se jí extrémně daří, má extrémně skvělý songy a jeden z nich je právě tenhle, Pretty on Paper. Vyšel v kompilaci Girl Power. Právě ve spojení Next Generation s Fine Radem a Red Hat. Tak za chvíli, tohle, na Fajnu. Music
1: Boost. Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland. Moje první volba.
2: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
5: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
6: Prázdniny končí, škola volá, Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
7: pak hrnky,
6: flašky, kufříky, vyměním za kuponky, škola volá.
8: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
9: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Rugail, Pretty on Paper nám uzavírá tady společný 4 hoďky. Děkuju, že jste tady se mnou dneska v Music Boostu byli. 12.54, to je nejvyšší čas, aby jsme se tady společně rozloučili a přenechám místo naší Kristýnce a její warm-up, takže rozhodně poslouchejte dál. Teď už se s vámi jenom rozloučím. Weekend, Blinding Lights, to si dáme jako poslední a mějte se krásně. A krásný víkend, zatím ahoj.

0: Drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
1: Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
9: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
11: Na internetu je hodně věcí.
12: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
11: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
12: Instagram, TikTok, YouTube.
11: Sleduj Fajn.
12: Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz.
13: Na hodinkách 2 minutky po 1 odpoledne. A už je tady Hanka, aby vám řekla, co se děje.
14: Apple chystá v Evropě řadu změn. Uživatelé dostanou větší šanci využívat alternativní obchody s aplikacemi mimo App Store. Firma ale zároveň zpřísní některá pravidla kvůli bezpečnosti dětí. Změny se dotknou i poplatků a způsobů, jakým Apple funguje na evropském trhu. Stanice pražského metra Flora na lince A zůstane kvůli rekonstrukci zavřená až do konce února. Otevření se tak oproti původnímu plánu posouvá asi o 3 měsíce. Cestující proto musí i dál počítat s náhradními trasami a využívat okolní stanice. Peněženku nechává doma stále víc Čechů. Podle nového průzkumu je mobil vůbec nejoblíbenějším způsobem placení. Preferuje ho 37% lidí, zatímco kartu 34% a hotovost 21%.
13: Pojďme se mrknout taky na dopravu. Pražský okruh 21. kilometr ve směru na D1, tak tam je neprůjezdný celý levej jízdní pruh, teda záleží, možná už to odklidili, ale byla tam nehoda 3 osobáků, takže opatrně, pokud tam tudy pojedete. Pak tady máme havárii osobního automobilu ve Žďáru nad Sázavou v ulici Brodská a zase překáží na vozovce. Takže vám možná bude trošku překážet v cestě, můžete ho zkusit odsunout, ale prostě bacha. 2 havarovaná vozidla, osobáky taky mezi Mladou Boleslaví a Jičínem. No a potom na závěr tady máme nehodu v ulici Náchodská v Hradci Králové, kde je nehoda nákladňáku, který to napálil do železničního přejezdu. Blbej pátek, docela jo. Každopádně vyjezděte opatrně, ať vám ten víkend začne o trošku líp.
1: Fajn.
15: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
13: Mike, check, 1, 2, pátek je tady a taky páteční warm-up s Kristý a vy víte, co to znamená. Dneska vás rozhodně nenechám sedět, baby nebude sedět v koutě, dneska budem tančit, zpívat, naprosto to rozjedem. Venku je vedro, neřekla bych ani hezky, je to takový zvláštní počasí, ale my si ho uděláme ještě hezčí se skvělým playlistem. Tak pojďme na to hned teď, pojďme to rozjet, chci vás vidět na nohou. One Republic West Coast, tím to odpálíme, let's go.

pokud dneska trošku moc přemýšlíte, tak tohle byl song přesně pro vás. Temper City, Self-Aware. Ale víte, kdy přemýšlíme nejvíc? V noci. V noci se z nás stávají režiséři. Jo, je přesně třeba 3 hodiny ráno a místo spícího člověka se z nás stávají Christopher Nolan s rozpočtem 200 milionů dolarů. Protože jakmile večer lehnem do postele a zavřem oči s tím plánem, že se hezky vyspíme, budem počítat ovečky, ne. Náš mozek si řekne, že je perfektní čas zrežírovat v hlavě nějakou 5oscarovou antickou tragédii. Během 20 minut vymyslíte katastrofický scénář, kdy vás vyhodí z práce, přijdete o byt, přijdete o partnera, možná vás ten partner opustí kvůli třeba instruktorovi jogy, kolegovi z práce, co já vím. No a končí to tak, že vy skončíte pod mostem v dešti a budete jíst suchý rohlíky. Až takhle daleko jsou naše mozky v noci schopný zajít. K tomu vám třeba jako bonusový materiál přihraje trapnou vzpomínku z roku 2014, kdy jste nějakýmu člověku místo dobrou chuť řekli ahoj a naopak. A vy tam ležíte s očima vytřeštěnýma do stropu, srdce vám buší a řešíte totální existenční krizi. Ráno v 7 pak zazvoní budík, vy se probudíte, zjistíte, že jste to trošku přehnali, takže je dobrý nechávat fakt ty věci na ráno. Ale právě proto se chci zeptat vás, já, o čem jste přemýšleli na dnešek v noci? Co vás budilo dneska ze spaní? Pojďte mi to říct. 724634634. Na co jste mysleli dneska v noci? Byly to taky katastrofický scénáře? Nebo jste byli Delulu a přemýšleli jste nad nějakýma hezkýma věcma? Napište mi. Já vám k tomu dám hezký song. Cameron Whitcomb, jeho Medúza. Tak to se hodí.

nádhernej song nabitej emocema. To prostě Luis Capaldi umí. Konkrétně tohle bylo Survive tady na Fajnu. No a společně probíráme, o čem přemýšlíte v noci, respektive o čem konkrétně jste mysleli v noci na dnešek. No a Michal píše, na dnešek u nás nesvítily lampy veřejného osvětlení, což mi přišlo vtipný, vzhledem k tomu, že jsem včera tady psal, jak vypínám svým vypínačem i veřejný osvětlení. Tak jsem těsně před spaním přemýšlel o tom, že je zajímavý, že když člověk něco řekne, tak se to může splnit. Ale zároveň není možný, aby pouhou myšlenkou chci být milionář, chci být milionář, chci být milionář. No, to je dobrá manifestace před spaním, opakovat si nějakou takovouhle věc. Ale potom mě teda pobavil Marek, který napsal, že ve 3 ráno ležel v posteli a googlil, jestli tučňáci mají kolena. To nevymyslíš, to už je vrchol overthinkingu. Každopádně, kdyby vás to zajímalo, prej tučňáci kolena mají. Takže z dneška si můžete odnést toto zjištění. Já vám děkuju za tuhle přínosnou informaci a za zprávy. No a za chvilku budu snad přínosná já, protože vám pustím Ray Dalton na Blood Running. Trošku to tady rozproudíme. Tak za chvilku.

0: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe, celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

0: Tohle byl song o tom, když vidíte, jak se všichni kolem vás ženěj, vdávaj a vy jste furt single. O tom ví něco Harry Styles, song American Girls, a my o tom možná taky něco víme. Ale teď, ať hodí jogurtem ten, kdo nikdy v životě nehodil jogurtem.
1: Já jsem se přijížděl kamení.
0: Je to něco, jako když házíte kamením, hrajete si s ním, potřebujete si hrát s jogurtama. Na českém internetu totiž teď vyplavalo archivní video poslance Filipa Turka, jak v 36 letech na památce na Babě metal s kámošem jogurty do dálky. No a obhajoba? Šlo přece o nevinnou mladickou nerozvážnost. Mladická nerozvážnost, ano, slyšíte správně, ve 36 letech. Věk je jenom číslo, záleží, jak se cítíte v hlavě, a vždycky se říká, že chlapi nikdy nedospějou a zůstávají navždy malýma klukama, takže v pohodě asi tuhle omluvu bereme, ale zajímavá zábava, metat jogurty. Takže zatímco normální lidi v 36 asi řeší hypotéku, možná už i bolavý kolena, výběr správného vysavače, někdo prostě metá jahodový a borůvkový jogurty z historické vyhlídky. Proč ne? Každý jsme někdy udělali nějakou blbost. Teď chci vaše přiznání, protože my vlastně jsme asi většina z nás rádi, že většina těch našich mladických blbostí se nedostane na veřejnost. Média to nikdy nenajdou, protože je nezajímáme. Tak napište, co vy jste takhle kdy udělali, když jste byli mladí, a teď už byste asi úplně nechtěli, aby se to dostalo na veřejnost. Dejte mi to na 724634634. Na veřejnost se to nedostane, jenom tady do éteru, to je v pohodě, ne? Tak mi to napište. Klidně se podepište nějak anonymně, jo? Ale napište mi. Já vám za to pošlu další song. Kelly Love, jejich Tied Up. Krásná věc.

0: bláznu svátek a proto sme si pustili Robina Schulze, seriela Sama Martina a jejich World Gone Wild, kdy ten svět trošku tak jako blázní. V pátek, ideální. No a společně probíráme vaše blázniviny, vaše šílený nápady, který jste někdy provedli, třeba když jste byli mladý, anebo i když jste byli jenom mentálně mladý. Pobavil mě Jirka, který píše, že ve 28 letech s kámošem po třech pivech ukradli v supermarketu nákupní košík. Sjeli jsme s ním nejstrmější kopec ve městě a skončili jsme v žimém plotě u cizích lidí na zahradě. Prosím vás, neberte tohle nikdo jako návod na páteční zábavu, jo? Nebudu tady pak řešit nějaký ukradený košíky. Není to na mě, když tak je to na Jirku. A nebo Anet, to s tím se asi spousta lidí stotožní. V 19 jsem se po hádce s mámou rozhodla, že demonstrativně uteču z domova. Zbalila jsem si batoh, šla jsem na zastávku, no a pak jsem zjistila, že mi ujel autobus a venku prší, tak jsem se vrátila domů a tvářila jsem se, že jsem šla jenom vyhodit koš. I to je někdy řešení. Takhle si pak aspoň uvědomíme, jaký bohatství a klid doma máme, že jo. Já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Já jsem vlastně prokecla vaše jména. Upsík, no nevadí, tak snad z toho nebudete mít průšvih. Nicméně říkám, neberte si z toho dneska příklad. Dnešní zábava bude v podobě hudby. Takže zůstaňme u toho, pojďme tančit. Za chvilku třeba Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. No a z tohohle názvu, z toho si prosím vás taky neberte asi úplně nějaký příklad.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
5: Levels. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBronx.
6: It's Olivia Rodrigo.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky ho?
1: Vždycky.

prostě jí to zakázal. No a ona místo toho, aby se s ním hádala, tak se mu prostě zakousla do, nevím do čeho ani, ale zakousla se do něj. Sedla do auta, no a za plnýho plynu potom prostě ujela pryč. Takže zatímco my si všichni na dovolenou balíme opalovák, skládací židličky, v rakouských kempech tam by měli normálně pár personálu asi dávat česnek, dřevěný kolíky a možná očkování proti vsteklině, protože tohle není kemping, to už je podle mě čistý Twilight. No, extrém, takže dávejte si bacha, až pojedete kempovat, aby vám tam nějaká paní nepřekousala stan, anebo se rovnou nezakousla do vás. Nikdy nevíte, kým někoho naštvete. Bacha na tom, na těch dovolených, jo?

0: song funguje jako ideální připomínka na dnešní den. Fast Boy Beautiful Life. O tom, že život je prostě krásný a v tomhle módu pokračujeme. Jak já vždycky říkám, ano. Další hoďka před náma, Fine Warm Up jede dál. Dokonce 3 hoďky před náma ještě. Takže si to tady spolu naprosto užijeme. A já vím, tahle hoďka byla takový rozjezd, ale ta pořádná party ještě přijde. Pátek je tady, Warm Up pokračuje, takže za chviličku se tady sejdem. Nebo jsme tady pořád. Jenom počasí, Hanka vám řekne zprávy a potom zase zpět k hudbě. Tak zůstaňte se mnou.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Rosnička Kresí je zpátky, pojďme se mrknout na počasí. Měla by dneska nastat taková situace, že možná zas budou padat trakaře, to znamená zase bouřky, ale až někdy k večeru, možná někdy u vás už jsou, ale uvidíme, kam to přijde. Každopádně postupně prají na většině území déšť, přehánky a místy právě i ty silné bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, to je docela příjemná teplota, minimálně takhle jako papírově, ale pocitově mi přijde, že je docela dusno, takže se obrňte, že to možná nebude dneska úplně příjemný, teda dokud nesprchne. Každopádně potom zase počítejte s tím, že byste měli mít deštník a nebude to asi dneska úplně na to někam večer vyrazit.
2: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Jsme online.
0: Online. Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
1: Hani, Hani, co je nového? Pojď nám to povědět. 2 minutky po 2. hodině. Čas se dozvědět.
3: Prezident Petr Pavel chce, aby Česko příští rok vydalo na obranu víc než 2% HDP. Podle něj je kvůli bezpečnostní situaci potřeba ve zvyšování výdajů pokračovat. O konkrétní sumě se ale ještě bude jednat. Tomio Okamura se pustil do boje za toaletní papír ve vlacích Českých drah. Tvrdí, že ho někde není dost. Téma zaujalo i německá média, která se z jeho tažení udělala legraci. Dráhy ale problém nepovažují za systémový. Prince Harry a Meghan údajně zvažují návrat do Spojeného království, a to i s dětmi. Jedním z hlavních důvodů má být jejich školní docházka. Po letech ve Spojených státech by tak rodina mohla znovu zamířit do Británie.
1: Páteček je tady a spolu s ním Fajn Warm Up s Kristý. Už druhá společná hoďka před náma, kterou pořádně rozjedem, i já vím. Dneska to máme takový zahřívací, budem v tom pokračovat, budem to rozjíždět i dál. Já vám povím, jaký můžete mít skvělý plán na tenhle víkend. A nebude to bar, ale bar si teď pustíme, protože Šabuzi a jeho Bar Song je taky úplně ideální páteční playlist. Tak pojďme na to za chviličku tady na Fajnu.

0: hudba, lidi a noc, na kterou jen tak nezapomeneš. Tohle je Mizuno Neon Run. Fajn.
1: Už vás nebaví, jak jsou o víkendu narvaný kluby a bary v centru města? Tak si představte party, kde se rozhodně nemusíte mačkat v klubu u baru, protože prostě paříte pod širým nebem a ještě všude kolem vás vidějí neony. To přesně se odehraje už v sobotu 29. srpna, protože v Praze v Bohnicích vypukne Mizuno Neon Run 2026. Říkáte si, teď se to jmenuje běh? Má to v názvu? Jo, jakože jo, můžete běžet, ale je to spíš taková velká neonová noc plná hudby, skvělýho vibe a světel. Je tam 5-kilometrová trasa, která je narvaná laserama, LED zónama, mlhou, světelnýma efektama, ale vy tam nemusíte lámat žádný rekordy. Můžete celou trať fakt klidně protančit nebo projít s partou s drinkem v ruce. Ve startovním balíčku k tomu nafasujete svítící neonovou tyč, takže skvělý modní doplněk, v cíli neonovou unicorn medaily, takže další doplněk, občerstvení, no a pak afterparty s DJem Renem. A to nejlepší, my vás tam dostaneme. Slyšíte správně, v naší instagramové komunitě právě teď soutěžíme o 20 registrací. Každý výherce bere rovnou 4 vstupy. To znamená, že bere celou svoji partu úplně zadara. Party zadarmo, kde to v Praze seženete? Takže šup na náš Instagram, do naší komunity, víte, kam máte jít. Výherce vybíráme už dneska, takže tam leďte, no a pojďte s náma rozzářit konec léta. Party čeká! Nejprve

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

0: si zlepšujete společně s Warmupem a Hozierem a jeho Nobody Soldier. No ale já si myslím, že je čas i na další track, který si za chviličku zahrajeme, protože o lásce není nikdy dost písniček a tahle, která přijde, je pro všechny overthinkery. Všichni, co moc přemýšlíte nad vztahama, všichni to známe. Je to takový ten pocit, když si potřebujete vzít věšteckou kouli do ruky a domyslet si, jak ten váš vztah dopadne. Většinou ano, hledáme ty špatný scénáře, protože si myslíme, že se tím ochráníme a ve finále je to ten problém. Ten náš strach, který do toho pušujeme, tak bacha na to a o tom přesně bude ten následující song, takže se na to pořádně soustřeďte. Swims, Mr. Know-it-all. Tam přesně se zpívá o tom, že on má pocit, že ví, co přijde, dokáže předvídat ten celý scénář toho vztahu, ale tak to není. Nicméně já předvídám, že tenhle song si pořádně užijem společně tady na Fajnu už za chviličku, takže se na něj rozhodně počkejte.
1: V rádiu uslyšíš největší hit.
2: Na socials uvidíš všechno ostatní.
1: Hvězdy,
2: trendy,
1: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání.
2: Sleduj Fajn.
3: Největší číslo roku je tu. Nenechte si ujít zářijové vydání Vogue CS s Adélou Jergovou na obálce. Popstar nové generace popisuje svoji cestu z bratislavské Petržalky do West Hollywoodu. Poznejte nejžhavější fashion a beauty trendy nové sezóny. Naučte se vidět magii v každodenní realitě. Only in Vogue.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
7: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
10: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
11: Prázdniny, pádláč, paráda.
12: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
13: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
14: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

písničky, kterou prostě nedostanete z hlavy. Nemáte zač. Teddy Swims, Mr. Know It All, právě teď dohrál na Fajnu a já pro vás mám další větu, ze který se vám zastaví srdce. A ne, není to, musíme si promluvit. Bereme jenom hotovost. Podle nového průzkumu totiž my Češi oficiálně posíláme peněženky do důchodu a právě nejčastěji platíme mobilem. Preferuje ho prý 37% lidí, plastové karty 34% a hotovost, ta se někde krčí v koutě. A já se vůbec nedivím. Proč sebou tahat nějakou půlkilovou koženou cihlu plnou prošlejch věrnostních kartiček účtenek z bůhkvých dy, když stačí dvakrát kliknout na mobil? Jenže ten největší trapas pak nastane, když fakt stojíte u nějakého stánku, v ruce už máte třeba to jídlo a teď najednou tam vytáhnete ten telefon, že platit budete telefonem a paní vám jenom s kamenou tváří řekne, terminál nemáme, slečno. V tu, nebo pane, každopádně v tu ránu pak prohledáváte kapsy jak blázni a doufáte, že ta fronta lidí za váma vás nesežere zaživa. A já vím, že ta otázka, čím nejradši platíte, je vlastně hrozně diskutabilní, protože kdo rád platí, proč bychom vůbec měli říkat, že něčím rádi platíme? Ale stejně se vás zeptám, když už musíte platit, čím platíte? Hotovostí, kartou, mobilem, hodinkama? A proč? A nebo platíte manželem, protože to taky někdo dělá, tak mi napište 724634634, čím nejradši platíte.

0: jsem Warrenem a jeho songem Burning Down jsme spálili jakýkoliv zbytky špatný nálady, který vám ještě mohli zůstat a já doufám, že už žádný nemáte, protože tady ve Fine Warmupu nic takovýho nevedem. No ale teď společně probíráme, čím platíte, protože Češi prej přestávají platit hotovostí a vy se shodujete hodně ve zprávách, že tam, kde neberou hotovost, tam prostě ani nechodíte. To píše třeba Petra, taky to tady píše Vašek, potom to tady taky píše Trezy. Máme tady hodně zpráv, ne, Trezy píše, že je hotovost cení, tak to musíme ještě opravit, ale Petra, abychom byli kompletní, píše, že nejčastěji platí hodinkama, má je na ruce a i když si zapomene mobil, tak karta v nich nahraná pořád funguje, takže už jí takhle hodinky několikrát zachránili. Kamil píše, že ačkoliv je old generation, tak nesnáší hotovost, tedy ideálně platí telefonem. Blbý je, že často není na výběr a musím lovit bankomat a to je vždycky peklo. Vaše, která platí Apple Pay, David píše právě, že pokud neberou karty, tak tam nejde, že u sebe má jenom 5 korun do košíku a 20 na WC, ale Trézy naopak, tady to musím opravit, Trézy píše, že si hotovost cení a drží co nejdéle, má v okolí dva lidi, co mu dávají hotovost, protože jak jsem se ptala, tak preferuje kartu nebo QR-ko. Tak teď jsem zmatená, jestli Trézy má hotovost rád nebo ne. Asi jo, ale už prostě to není moc populární. Já vám děkuju za zprávy, je vidět, že prostě bezhotovostně je dneska ta cesta. No a naše cesta vede za Rudimental a jejich Waiting All Night a to už je ta slibovaná party. Takže teď doufám, že už jste rozehřátý, rozhejbaný, rozespívaný. Za chvilku tančíme.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko! Výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko. Žijeme s chutí.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
10: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.

a právě teď dohrál na Fajnu 14.54 a jestli potřebujete na dnešek nějakou motivaci ke sportovnímu výkonu, vykašlete se na sportovní hodinky. Potřebujete jenom osobního psychopata za váma. Ve Filadelfii totiž policie pátrá po týpkovi, který si nasadil masku vraždící panenky Chucky a v tomhle skvělém outfitu běhá po městě a děsí lidi. Jednu běžkyni dokonce vytrvale pronásledoval až tak dlouho a pořád dokola se jí ptal, jestli je připravená zemřít. Jako řekněme si to na rovinu, většina z nás si do sluchátek pouští třeba nějaký rychlý beaty, dobrý písničky, fajn playlist nebo motivační podcasty, abychom vůbec jako to zvládli, abychom popadali dech. Ale představa, že se otočíte a za váma kmitá Chucky v teplákách a s otázkou, jestli jako jste připravený zemřít. V tu vteřinu podle mě máte tepovku 220, zapomenete i na to, že vás píchá v boku a běžíte rychleji než Usain Bolt, který má, pokud se nemýlím, dneska narozeniny, takže přejem všechno nejlepší. Ale zároveň pro vás je to teda takový asi znamení, já nevím, jestli si chcete jít zaběhat. Konec výmluv, dneska si prostě oblečte masku nebo řekněte svýmu kámošovi, ať si obleče tuhle masku a můžete jít běhat. Prostě je potřeba najít si správného sparring partnera a když vás děsí, tak to funguje. Tak zdar běhu a tomuhle tématu. No a radši si pustíme song, který vás donutí běhat i bez toho, aby vás někdo děsil. Shimon Obe, Save My Soul, právě teď.

0: tímhle songem zachránil nás všechny, kterým už v pátek odpoledne v práci trošku dochází šťáva, takže doufám, že vám jí se songem Save My Soul dodal, protože za sebou máme druhou hočku, ale dvě ještě před náma. Fajn warm-up jede dál, páteček taky, takže rozhodně zůstaňte. Před náma jsou zprávy s Hankou, potom doprava, no a pak zase zpátky k top playlistu, který vám rozhodně pomůže dodat energii i do zbytku tohohle dne, tak zůstaňte tady.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Slyšíš to? Potluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jsme online. Online.
7: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Na hodinkách 1:03 odpoledne. To je čas se společně s Hankou dozvědět, kde se co děje.
8: Na Přerovsku spadla 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Naštěstí se teda nikomu nic nestalo. Větrník byl už několik týdnů mimo provoz kvůli závadě a podle policie mohl k pádu přispět silný vítr. Jde o první podobný případ, který se u nás stal. Konec keců typu zelený nebo ekologický bez důkazu. Evropská unie zavádí nová pravidla proti greenwashingu, takže firmy budou muset svoje ekologická tvrzení doložit. Cílem je, aby zákazník poznal, co je fakt eko a co jen dobře znějící marketing. Pamatujete Mimino Charlie ze seriálu Good Luck Charlie? Herečka slaví začátek posledního ročníku střední školy. Je jí 17 a sama říká, že z toho začíná mít pocit, že stárne. A fanoušci pochopitelně dostali pořádný nostalgický zásah, protože většina vyrůstala spolu s ní.
0: Fajn. Jezdíme bez nehod nebo ne, pojďme se na to podívat. V Trutnově v ulici Husova máme havarovaný vozidlo, který to napálilo do veřejného osvětlení. No, to není moc šťastný případ. A potom v Praze máme nějaký problém s tunelama, nevím, co se děje, ale nehodu hlásí Zdlíchovský tunel na Praze 5, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh, protože to tam zaparkoval nějaký osobák, bůh ví, co se tam dělo. No ale další nehodu potom hlásí taky Strahovský tunel na Praze 6, tam to zase zaparkoval náklad. A taky je tam neprůjezdný jízdní pruh levej. Takže jak říkám, tunely prostě dneska jsou nějaký problematický, možná se jim úplně vyhněte. Tak či tak, pátek, vím, že spěcháme, ale jezděme opatrně.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Mňavky, mňavky, Fajn forma pokračuje 3 minutky po 3. hodině a před náma 3. společná hodina. To jsou ale magický čísla, co? No my si to magicky uděláme, samozřejmě s dobrýma songama. Taky se budeme koukat na mraky, ve kterých možná vyčtem nějakou magii už za chviličku, ale teď pojďme na tu hudbu, protože tady na nás čeká Benson Boone, teda klasicky bohužel nečeká ve studiu, ale už ve vašich uších Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, právě teď na Fajnu.

Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Já jsem přemýšlela o tom, jak moc je to letní hit a připomnělo mi to, že je vlastně jeden z posledních letních pátků. Takže doufám, že vám to připomnělo, že si musíte to léto pořádně užívat. No ale teď se pojďme společně podívat z okna. Pokud máte pocit, že na vás těch mraků kouká třeba Ježíš, dinosaurus nebo váš bejvalej, nebojte, nepřeskočilo vám. Říká se tomu pareidolie a je to úplně normální schopnost lidského mozku, protože v pravěku nám prej tahle superpower pomáhala, abychom třeba rozpoznali mamuta. K čemu nám to pomáhá dneska, to nevím, abychom viděli třeba v zásuvce obličej, který vypadá vyděšeně, nebo úsměv ve spáleném toustu. Možná nás to zachraňuje od toho, abychom si měli o čem povídat. Takže pojďme nahodit tenhle small talk, pojďte se podívat ven na mraky. Vypadá to spíš jako jeden velký mrak, ale třeba v tom něco najdete. Zkuste v tom něco najít a napište mi, co tam vidíte. 724-634-634, společně na chvilku se zastavíme, užijeme si pohled na oblohu, zkusme tam něco najít. Pojďte mi to napsat, pojďme o tom debatovat. 724-634-634 a já tady už tak hledám další track. Malcolm Todd, jeho Earrings, právě teď na Fajnu.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Vemte si příklad z Dua Lipy, která říká, že by zvládla protančit i celou noc v téhle písni Dance the Night, a je to vlastně takový předčasný přání pro Dua Lipu k narozkám, protože zítra bude mít narozky. No ale dneska hledáme nějaký obrazy v mracích. Tyjo, a teď tady mě úplně zaujala čerstvá zpráva, to ani nestíhám, jo. Zdravím, je to mimo téma, ale škoda, že při debatě o mracích jste nenechali dohrát písničku v pozadí, byla od One Direction. Je to tak, poznali jste to, ano, písnička v pozadí byla od One Direction. Nicméně pojďme na ty mraky, co tam vidíte? Honza píše, že vidí ležícího slona a žraloka. Zajímavý, tak tady jsou nějaký mořský úkazy. Adam píše, že většinou v mracích vidí draky. Pak tady máme, ahoj, chtěl jsem ti to vyfotit, ale telefon to neviděl. Ejhle, mám sluneční brejle, takže jsem pro vás našel malý prasátko. Víc tu není, jak říkáš, jeden velký mrak. To píše Tomáš. Moje kolegyně Kristin říká, že vidí velkýho hada s dvojitým jazykem dokonce, takže to je velký úkaz. No a potom tady Michal píše, že vidí oblohu velikou, její sláva nebe se dotýká. A taky postavičku, která v mracích plave kraula. Tomu říkám kreativita, tak se mi to líbí. Tak, dneska se všichni povinně koukněte na mraky, zkuste se zahledět na chviličku, si tak jako zafantazírovat, zasnít se. No a potom hned zase party, která tady na Fajnu samozřejmě pokračuje. Společně si za chvilku zaspíváme třeba s Evou Farnou a její Perpetuum mobile, protože tenhle song, ten všichni dokážem procítit naplno. Tak už za chvilku, tady na Fajnu.
1: To nejlepší z hit parády.

0: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
0: Yes, so.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
0: La Tropical!
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh! Oh!

Joe a jeho End of Beginning je podle mě ideální soundtrack pro takovýto zatažený počasí, jaký teď minimálně v Praze trošku je, ale já pro vás teď mám jeden vzkaz. Zapomeňte na terapii, meditace, bylinkový čaje, vyhoďte to normálně, protože řešení na všechno je klub. Ano, vyrazte dneska večer do klubu, vědci konečně přišli s něčím užitečným. A nová studie potvrdila, že chodit do klubu a pařit má brutálně pozitivní vliv na naší psychiku. Ta studie se teda zaměřovala konkrétně na ženský po 40, kde celých 91% potvrdilo, že jim clubbing zachraňuje mentální zdraví, ale nalijme si čistýho vína. Tohle platí pro nás všechny. Tanec z vás totiž spolehlivě vytřese všechen stres, hudba přehluší myšlenky na účty za elektřinu i na všechno ostatní a drink s kámoškama ten vyřeší i ty nejvíc existenční krize. Nebo s kámošema. Jasně, spousta ženských po 40 sice přiznává, že se mezi těma 20-letýma pubertákama cítí občas trošku divně, ale upřímně, my 20-letý dopadáme často tak, že pak brečíme na záchodě kvůli nějakému klukovi, zatímco ty starší podle mě už jsou úplně v klidu a fakt jdou jenom ovládnout taneční parket. Jediný rozdíl je v tom, že kocovina po 40 asi místo do dalšího dne trvá do dalšího čtvrtka, ale to nevadí. Prostě dneska někam vyražte, pojďte si to zlepšit a napište mi, kdy jste naposledy byli v klubu vy, kdy jste naposled byli tančit a jaký to bylo? Užili jste si to? Nebo jste cítili, že už to není něco pro vás? 724-634-634. Napište mi, kdy jste naposled byli v klubu. Hoďte mi tam klidně i nějaký tipy. No a teď doufám, že protančíme Půlnoc společně s Poetikou a jejich songem Půlnoc. Jdem na to.

5 grad, budem ponocovat.

0: krásný song na krásný páteční odpoledne, 15.41 tady na Fajnu, ale nebyl to úplně party song, ty přijdou za chvíli, ale teď, ptala jsem se vás, jak to máte, kdy jste byli naposled na party, tančit a tak dále. Michal píše, že netancuje a že každý chlap by měl vědět, kdy má vést a kdy radši stát opodál. No já neříkám, že to tam nutně musíte rozbalit na parketu, ale aspoň jít trošku si vyrazit z kopítka, ne? Ne, no naopak, ale Terka píše, že byla minulý týden v pátek v dlouhý a že přišla domů až někdy v 7 hodin. No tak tomu říkám slušný výkon. Jak se zpívá v jednom songu, neumíme končit noci včas a pak to táhnem. Tak já doufám, že to potáhnete dneska. Ne, nemusíte se řídit mýma radama, jo? Ale někdy za čas je dobrý si zatancovat. Nemusíte protančit celou noc, ale zatancujeme si společně tady na Fajnu, protože BB Rixa, Faithless a song New Religion. To je totální festivalová party pecka, která vás rozhodně nenechá sedět. Takže za chvilku společně tady na Fajnu.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Pátečního odpolko si zlepšujete na fajnu společně s Bellou Kay. I love it, I love it, I love it. Tenhle song nám právě dohrál. Hra, která ničí životy, přátelství, rodiny, ale teď z vás může udělat milionáře. Karetní legenda Uno totiž oficiálně pořádá svoje vlastní mistrovství světa a vítěz schrábne brutálních 50 tisíc dolarů, což je v přepočtu přes milion korun jenom za to, že umíte bez mrknutí oka poslat na soupeře kartu plus 4 a zničit mu život. Ano, jenom za to můžete dostat peníze. A kvalifikace navíc startují už teď na konci srpna a zúčastnit se prej může úplně kdokoliv. Stačí se zdarma zapnout online turnaj v mobilní aplikaci, no a ti nejlepší pak prej poletěj na živý kola až do Ameriky, kde proběhne samotný finále 1. listopadu přímo v LA. No a to tam tuď se to bude i streamovat. Takže pokud vám doma někdy vyčítali, že do telefonu čumíte úplně zbytečně a co na tom telefonu furt děláte, teď můžete úplně v klidu odpovědět, že trénujete na to, abyste z vaší rodiny mohli udělat milionáře. Pravděpodobnost teda nebudeme asi ani počítat, jaká je, ale kdybyste to chtěli zkusit, samozřejmě můžete. Takže až já dneska odsud odejdu, jdu na to taky, potkáme se tam, hrajte, no a můžete dokázat, že nemusíte být jenom profi atlet, abyste mohli takhle někde uspět. Stačí být profi atlet v Unu, takže běžte trénovat, nezapomeňte včas zakřičet Uno a já teď křičím Uno a pokračujem v tomhle nabitém playlistu, protože party jede dál. David Guetta, Feat Kid Cudi a jejich Memories, to je totální party věc. Jdem na to.

0: kavárnou. Další party pecka za náma. Tahle nálada samozřejmě pokračuje. Co jste čekali, že řeknu, že vás nechám vydechnout ani náhodou? Party jede dál, pátek na fajdu a před náma poslední společná hočka už za chvilku. Mezi tím jenom počasí, Hanka vám řekne zprávy, no a pak jdeme na Last Friday Night od Katy Perry. Takže zůstaňte tady, další topovej playlist je připravený. Zůstaňte se mnou na fajnu.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
1: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
0: Rosnička Kristýna je tady, dneska teploty 23 až 28 stupňů, ale už nastalo to odpoledne, ano, ta chvíle, kdy přicházejí bouřky. Já jsem svoji předpověď teď povýšila na novej level, podívala jsem se přímo pro vás na radar a vypadá to, že levá polovina území, to znamená ta západní polovina území, jo, já jsem to řekla i pro ty blondětý, tak západní polovina území už vypadá zasažená bouřkama. To nejhorší červený, nejvýraznější bouřkový území se teď řítí na Příbram, takže bacha, kolem Příbramy vypadá to nebezpečně, no ale koukám, že už to brzo asi šlehne i Prahu. Tak dávejte bacha, bouřky už začínají řádit, rozhodně na to myslete a taky se podívejte na radar.
1: Fajn. S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
7: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Za chvilku 2 minutky po 16. hodině a Hanka už je tady, aby vám řekla, co se kde děje.
8: Apple chystá v Evropě řadu změn. Uživatelé dostanou větší šanci využívat alternativní obchody s aplikacemi mimo App Store. Firma ale zároveň zpřísní některá pravidla kvůli bezpečnosti dětí. Změny se dotknou i poplatků a způsobu, jakým Apple funguje na evropském trhu. Stanice pražského metra Flora na lince A zůstane kvůli rekonstrukci zavřená až do konce února. Otevření se tak oproti původnímu plánu posouvá asi o 3 měsíce. Cestující proto musí i dál počítat s náhradními trasami a využívat okolní stanice. Peněženku nechává doma stále víc Čechů. Podle nového průzkumu je mobil vůbec nejoblíbenějším způsobem placení. Preferuje ho 37% lidí, zatímco kartu 34% a hotovost 21%.
0: Bouřkově to vypadá docela i na silnicích, tak jako bouřlivě spíš bych měla říct. 2 havarovaná vozidla máme v ulici Československého exilu na Praze 12, 2 havarovaná vozidla taky v Liberci, v ulici Liberecká, takže i tam opatrně. No ale teď tady zvyšujeme počty těch aut, které se srazily. 4 osobáky to do sebe napálili v ulici Majakovského v Ústí nad Labem, takže tam bych se tomu asi ideálně úplně vyhnula. No a samozřejmě Praha, Pražský okruh, 3 havarovaná vozidla na exitu 10. Já vím, že pospícháme, ale zkusme pospíchat pomalu a opatrně, jo? Ten víkend neuteče. Jezděte opatrně.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. 3, 2,
10: 1. Už za hodinu Jindra Žampa. Ale teď.
9: And now.
11: Yeah.
0: 3, 2, 1, rozjíždíme poslední dnešní hoďku a poslední hoďku Fine Warm Upu tohohle týdne s Kristý. Takže to musíme pořádně rozjet, jak jsem říkala, bude to party, jdem na to. A taky se dozvíte, jak být součástí i něčeho exkluzivního. Teda, ne, že už byste nebyli, to samozřejmě jste tady na Fajnu, ale za chvilku si povíme ještě víc. Teď už ale pojďme na tu slibovanou party, protože, jak jsem říkala, tohle dneska je předposlední pátek prázdnin, je to tak, je to šílený, já vím, nerada vám to říkám, ale o to víc si to musíme užít. Takže sice to není Last Friday Night, je to předposlední Friday Night, ale my si teď dáme Katy Perry a její Last Friday Night. Jdem na to, tady na Fajnu.

0: Město lidem, lidé městu je zpátky. Dva dny, živá hudba a naše Next Generation. 28. a 29. srpna v Českých Budějovicích. Fajn.
1: Právě jste se stali vyvolenýma. Ano, slyšíte správně, protože se dozvíte informaci, kterou nevědí úplně všichni. Nicméně příští víkend 28. a 29. srpna, ano, poslední prázdninový víkend, totálně ožijou Český Budějovice akcí Město lidem, lidé městu a uslyšíte tam právě i naší Next Generation, ty nejnadějnější mladý zpěváky, protože Fajn je partnerem. Bude tam Rugail, Saranov, taky Danny Hudson, ale teď to nejlepší. Proběhne tam taky premiéra něčeho, co tady ještě nebylo. Přísně tajná noc pro milovníky houseu, deep houseu a elektra s názvem Obsidian. Kapacita je navíc nastavená na pouhých 200 lidí, takže je to něco extrémně exkluzivního. A kde přesně se bude pařit, to vám nepovím. To je součást totiž té tajné informace. Vy ale máte šanci dostat se mezi pár těch vyvolených, který budou vědět, o co jde. Přímo u nás na Instagramu totiž soutěžíme o 5 vstupenek s plus jedničkou, samozřejmě, abyste si někoho sebou mohli vzít. Výhercům pak 48 hodin před akcí přistane zpráva s touhle secret lokací a taky privátním vstupním kódem. Takže šup k nám na Instagram, běžte soutěžit, protože to bude 100% skvělá akce na zakončení prázdnin a léta. Takže šup tam, je to special, je to VIP, je to tajný.

Ladíte fajn a právě vás roztancovala Lady Gaga a její abrakadabra. A sice vás celý den přemlouvám, ať začnete tančit, ale jestli dneska koukáte z okna, říkáte si, že v těch bouřkách úplně ven nechcete, tak pro vás mám tip, protože dneska se vrátíme do roku 1987. Jeden významný film slaví výročí a vy si ho můžete pustit, podle mě do bouřky ideální. Ale zahraju vám trošku soundtracku schválně, jestli poznáte, co to je. Jasně, že víte, tady podle mě stačí pár vteřin, samozřejmě Hříšnej tanec, ano, dneska je to 39 let od doby, kdy Baby a Johnny nám dali tyhle ikonické momenty a Baby dneska rozhodně nebude sedět v koutě, vy si to sice můžete pustit někde doma v koutě Hříšnej tanec, ale my to tady roztočíme, dáme si tenhle song v takový trošku víc party verzi, přesuneme se do roku 2010 na nějakou místní party společně s Black Eyed Peas a jejich The Time. Takže tenhle song si za chvilku pořádně vychutnáme, rozjedeme to, ať už budete jenom koukat na Hříšnej tanec, budete ho někde večer provozovat, anebo si jenom užijete tenhle song. Společně se mnou, tady na Fajnu, za chviličku, Black Eyed Peas. Warm up.

0: CZ. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com. Music.

Absolutně ideální soundtrack do bouřkovýho počasí. To byl tedy svým Sluice Control. Já si jenom představuju, jak jedete v té bouřce a tohle vám hraje. Tak doufám, že jste si to vychutnali, ale teď se mi přiznejte, kvůli jaký blbosti už jste zrušili rande. Dneska totiž seznamování je naše oblíbený téma. Ano, je to komplikovaný a dostali jsme se do fáze, kdy red flag může být fakt úplně cokoliv. To, že vám odepisuje o 10 minut díl, red flag. Nemá Instagram? Že by to byl mezinárodní špion? Používá v chatu moc smajlíku? To bude psychopat. No a jestli si skládá položky do kuličky a ne do ruličky, okamžitě blokujeme a nahlašujeme na policii. Na policii. Ale ano, bohužel prostě některé věci nás dokážou zastavit od randění s daným člověkem velice rychle. Někdy stačí pár trapných drobností a vy už absolutně blokujete. Skutečný varovný signály přitom jsou ale vážnější. Je to manipulace, lhaní, agresivita. Ne to, že si někdo dává do kafe ovocný mlíko, ale čím víc lidí takhle bez milosti odstřelíme, tím víc naše nároky rostou. No, až potom se divíme, že nemůžeme najít nikoho, kdo by vyhovoval. Ale proto mě zajímá, jak to máte vy, jestli jste takhle někdy chytili ik, tak se tomu říká, z nějaký blbosti. Něco prostě drobného, kvůli čemu se vám najednou ten člověk znelíbil a zpětně si říkáte, že to byla docela blbost, ale v tu chvíli vám to přišlo fakt jako zásadní bod, kvůli kterému rozhodně už na další rande nepůjdete. Napište mi 724 634 634, jakou maličkost takhle nedokážete vystát. Napište mi, no a já k tomu pouštím další song od mladý, talentovaný zpěvačky Rue Gale. Wishful Thinker, právě teď na Fajnu.

0: Rihanna a její Breaking Dishes je track, který nám právě teď dohrál na Fajnu 16.42 a já jsem se vás ptala na maličkosti, kvůli kterým jste se někdy rozhodli už nepokračovat v randění s daným člověkem. Janča mě zaujala, ta napsala, že klasický red flag, který většina lidí by považovala za red flag, je, že na druhém rande už ten člověk začne probírat děti, ale Janča se rozhodla tenhle red flag ignorovat, no a teď mají hezkou rodinku. Tak vidíte, ne vždycky jsou ty zajatý red flagy, takový ty, co si všichni říkají na internetu, jo, to je red flag, nemusíme to vždycky poslouchat. No a potom tady máme zprávu nepodepsanou. Někdo zdraví Fajn Rádio, chtěl jsem se podělit o poslední zkušenosti se seznámením. Vždycky oslovím nějakou slečnu, ona mi dá telefonní číslo, vypadá to všechno super, no ale potom slečna prostě neodpoví. Klasický ghosting, tady pán píše, že to nedokáže pochopit a taky píše, že hledá ženu na celý život. Jestli nějaká posluchačka bude mít zájem, manželství, rodina, prostě všechno, můžete se ozvat, jméno nevím bohužel, ale můžete se ozvat, já vás když tak zkontaktuju, Robert, tak zdravíme Roberta. No ale mě pak pobavila ještě Nikča, to vám musím říct, protože Nikča napsala, že jí odradilo to, že kluk na prvním rande jedl pizzu příborem a to tak, že začal od okrajů a ten střed si nechal nakonec. Že už jsem mu kvůli tomu neozvala. Ale Niky, já bych možná chtěla kontakt na toho kluka, protože já dělám úplně to stejný. Takže vám děkuju, že jste se mnou zase sdíleli vaše zážitky. Děkuju moc. Kdybyste chtěli někdo propojit, seznamku tady možná zavedem. Teď vás ale za chvilku seznámím s Kellynem a jeho songem Santé. Taky ideální song na pátek. Na zdraví, už za chviličku společně s Kellynem.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Největší číslo roku je tu. Nenechte si ujít zářijové vydání Vogue CS s Adélou Jergovou na obálce. Popstar nové generace popisuje svoji cestu z bratislavské Petržalky do West Hollywoodu. Poznejte nejžhavější fashion a beauty trendy nové sezóny. Naučte se vidět magii v každodenní realitě. Only in Vogue.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
7: Mizuno Neon Run Praha. Neonový nezávodní běh na 5 kilometrů. Přes 10 neonových zón, které musíš vidět a zažít. Velkolepý doprovodný program pro děti i dospělé. Pro všechny účastníky v cíli třpytivé medaile s jednorožcem. Již 29. srpna v areálu Bohnice. Více na neonrun.cz.
8: Slyšíš to? Potluče srdce zamilované do hudby. A nově ho najdeš i na ČSOB Love Card od Visa. Na hudební kartě s cashbackem na Spotify, výhodami na cestování a slevami na koncerty i hudební akce. ČSOB Love Card. Karta pro to, co miluješ. Více na csob.cz.

0: kuponky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
6: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
7: My name is Summer.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.
11: Right, babe.

0: hlas Eda Sheerana v kombinaci s beatama Martina Garrixa v jejich songu Repeat It. Nádherná věc na rozloučenou. Vy víte proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: A že my jsme se dobře bavili. Páteček na Fajnu utíká jako voda. 4 hoďky Fajn warm-upu za náma. Já vám musím říct, že musím běžet. Nejenom, že se chýlí náš čas ke konci, ale zároveň tady celou dobu sleduju ten radar, o který jsem dneska vylepšila svoji předpověď počasí. A musím říct, že šance, že dojdu domů suchá, je dneska velice malá. Takže mi držte palce, já poběžím. Zároveň si shrneme ještě, co jsme se dneska dozvěděli, protože je před náma víkend. Mimochodem, předposlední prázdninový víkend, takže si ho pořádně užijte, ale jestli se někam chystáte, tak si zapamatujte. Až polezete na nějakou památku, rozhodně na ní neházejte jogurty, jo, víme proč. Zároveň ve stanovém městečku dejte bacha, aby vás nepokousala

0: Právě trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. 3, 2, 1. Fajn. Už za chvilku Jindra Žampa. Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
8: Yeah! JN Interiér.
9: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
10: I táta přece vaří.
8: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
9: www.jonointeriér.cz.
0: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.

0: TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fine Drive. Jindra Žampa.
2: Ej, 17. hodina odbyla, to znamená, že startuje páteční Fine Drive. Nabitá společná hodinka je před náma. Dneska to bude našlapaný, protože je pátek. Za chvíli se podíváme na to, jestli je naše generace opravdu tak strašně moc vyhořela. Teď už to ale rozjedem do plných. Let's go!

0: Posloucháte páteční Fine Drive za Mikem Jindra a lidi, myslíte, že naše generace fakt úplně vyhořela, anebo jsme jen první generace, která se nebojí říct, že už toho má dost. Podle několika letošních průzkumů se u naší generace Z dost často objevuje stres, vyčerpání a taky vyhoření. A není to úplně malý číslo, 72% nás mladých uvádí příznaky vyhoření. Zároveň ale starší generace často říkají něco jako ve stylu, my jsme taky makali a nikdo si nestěžoval. Takže je z toho takový klasický generační souboj. Jedni říkají, že my mladí jsme přecitlivělí a nic nevydržíme, druzí zase, že dnešní svět je prostě jiný a člověk je non-stop pod tlakem. Ale napište mi, jak to máte vy? Myslíte, že je dnešní generace Z fakt víc vystresovaná a vyhořela, nebo si podle vás my jenom dovolíme víc říct, že už toho máme plný zuby? Napište, jak to vidíte vy na 724-634-634.
1: Fine Drive Jindra Žampa.

0: odpoledne na Fajnu, tohle to je Fine Drive a pojďme se vrátit k tématu. Řešili jsme tady, jestli naše generace je opravdu tak strašně vyhořelá a nebo jestli se jenom nebojíme to říct nahlas. Ptal jsem se na to, jak to vnímáte vy. Klára mi napsala, já generaci Z chápu, práce, nájem, všechno drahý a ještě vám pořád někdo říká, ať jste hrozně produktivní. No vidíš, Klárko, tak přece jenom někde máme pochopení. Pojďme na další zprávu. Honza napsal, podle mě jsme vyhořeli stejně jako všichni před náma, jenom to dneska umíme říct nahlas. Přesně tak si taky myslím. Máme prostě malinko otevřenější pusu než ty generace před náma. A do třetice mi napsala Nikča, já jsem vyhořela už jenom z toho, že musím každý den vymyslet, co budu jíst. OK, chápu, i to je někdy trouble.
1: Fine Drive. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
9: Prázdniny, pádláč, paráda.
8: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
9: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
10: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
12: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
16: To je krásná kuchyň.
17: A jak je praktická.
18: To bych chtěla domů.
19: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
2: www.jnointeriér.cz.
3: Využijte váš prostor.

Posloucháte Fajn při pátečku 21. srpna. A hele, Čína konečně vymyslela něco, co se mi fakt líbí. Když už chcete nahradit lidi umělou inteligencí, nemůžete je prostě jen tak vyhodit. Jedna čínská technologická firma chtěla dát výpověď zaměstnanci po tom, co část jeho práce převzala umělá inteligence. Jenže zaměstnanec odmítl přejít na jinou, hůř placenou pozici a firma ho vyhodila. A teď pozor, soud se postavil na jeho stranu. Řekl totiž, že samotné zavedení AI není automatický důvod k tomu člověka vyhodit. Firma by nejdřív měla zkusit jiný řešení, třeba mu nabídnout jinou odpovídající práci, anebo se s ním nějak férově domluvit. Takže v Číně tě nemůže nahradit umělá inteligence. Konečně přišli s něčím rozumným, co si myslím, že je naprosto skvělý. Hele, napište mi, co vy. Kdyby vás v práci měla nahradit AI, brali byste jinou pozici, anebo byste se stejně jako tenhle ten týpek začali soudit? Napište mi to na 724-634-634. A nebo jestli vůbec vám přijde akceptovatelný, aby nás nahrazovala umělá inteligence. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: vrátit k tématu. Řešili jsme, že Čína zavedla konečně něco, co dává smysl, a to, že umělá inteligence vás nemůže nahradit v práci, že kvůli AI vás prostě nemůžou vyhodit. Ptal jsem se, jaký názor na to máte vy, jestli vám vůbec přijde akceptovatelný, aby vás nahrazovala AI. Nikdy by tady nahradila, tak vlastně skončím na ulici. Kuba mi napsal, mě by to asi vadilo, chápu, že firma chce ušetřit, ale taky z něčeho musím žít. Přesně, jakoby, kdyby nás na těchto všech pozicích nahradila, tak nevím, kde bychom se všichni sešli. Lenka napsala, AI používám v práci skoro každý den a právě proto bych řekla, že úplně nahradit člověka nejde, aspoň zatím. Je pravda, že ten posun je naprosto neskutečný. A Tomáš napsal, jako pokud mě AI udělá zbytečným, tak super, akorát nevím, kdo mi pak bude dávat výplatu. No a hlavně, kdo na ní bude vydělávat, že jo? Fine Drive.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Miláčku, nestíhám. Připrav na cestu, prosím, svačiny, nakoupeno je v lednici, pá. Vinohradská šunka, venkovská šunka, dušená v páře, pražská šunka, zvonářka. No to je Leko! Výrobce šunek nejvyšších jakostí a masných specialit. A pak, že ji nenaučím kupovat kvalitní šunku. Dejte si šunku z Leka a víte, co jíte. Leko. Žijeme s chutí.
4: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
10: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
11: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
12: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
13: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
14: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
15: Bydva poskáká ve Slaném na Kladensku za 4 miliony 800 tisíc, pole v Moravské Třebové Boršově za 214 665, bydva plus 1 Praha Kamík za 9 milionů 16 240, byt 3 plus 1 Virkově na Chomutovsku za 2 miliony 449 tisíc a pozemek bydlení v Tanvaldu za 4 miliony 160 tisíc korun.
14: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

končí. Dneska ta hodinka opravdu utekla rychle. Je to za náma. Já se s váma loučím, přeju vám krásný páteční večer a krásný víkend. Je to předposlední letní víkend, tak si ho užijte naplno. Každopádně s fajnem zůstaňte, protože po mně...

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
3: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
4: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
7: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
6: Fajn. Vždycky hot.
7: Vždycky fresh. Fajn.
6: To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
7: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
8: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, kvůli jim a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím.

0: pár.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
7: Nový tracky.
8: Témata, který chceš vidět.

0: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: rána. Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Fajn. Vždycky hot.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Sleduj Fajn na Instagram.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn.
2: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz Váš večírek začíná právě tady.

0: Ži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my.

0: Chceš vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Tiësto and you listen to Club Life on Fine Radio.
1: Fine. House Culture. Exkluzivní světové premiéry. Právě teď. Viktor Telagio. Fine.
2: House Culture. Čau, zdraví tě, Viktor Telagio, a tohle je další díl mýho pořadu House Culture.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. Gen X.cz.

zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. genx.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru. Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Fajn. Vždycky hot.

religion. I said, can you feel it? Feel it.